0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: V takzvané hudební pasti bylo cílem rozpoznat originál od předělávky. Pojďme za skupinou Queen. I see a little silhouette of a man. Bohemian Rhapsody?
2: To má být předělávka.
1: Bohemian Rhapsody nevznikla v Londýně, ale v posilovně. Autorem má být Arnold Schwarzenegger, který skladbu složil mezi dřepy jako motivační operu o vnitřním boji svalových vláken.
3: Ty se vyhneš žalobě od Schwarzeneggera, tak budeš mít takovou kliku.
1: Založíte mě, kdyby náhodou.
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Mám pro vás připravenou velkou nádobu s vodou a vy budete soutěžit, kdo déle vydrží pod vodou.
2: Pokud si vsadíte na toho správného, kdo déle vydrží, tak vy vyhrajete. Vsaďte na Patrika.
3: Ne. Ani náhodou.
1: Jo. Patriku, tvoje poslední slova?
2: Radím vám dobře.
3: Vsaďte na Romana.
1: Yes. A ponořit. V tuhle chvíli Roman a Patrik mají hlavy opravdu pod vodou. Roman je nad vodou. Na koho Renča vsadila?
4: Roman.
3: Ne.
4: Jo.
3: Proč já nevydržel od 3 vteřiny, jo?
5: Ahoj Romane, doma taky takhle hulákáš, proč já nevydržel od 3 vteřiny víc?
0: Raní Kiss od 6 do 10.

0: to Hate You zpívají Erasure v 6.58. Dívám se na monitor, kde se píše, že dneska má svátek Zikmund. Liška jedna ršavá. Tak, za malý moment, 7. hodina. A já bych byl rád, kdyby někdo teďka cinknul, brnknul na 210-320-320. Mě prostě zajímá, jak se máte po ránu. Co je u vás nového, jak jste se vyspinkali, jak vám bylo včera hezky, když bylo to krásný počasí. Prostě jen tak nás prozvoňte a prozraďte nám to. Kdo pak je s námi? Dobré ráno.
1: Čau, čau, tady Martin.
0: Martine, odkud voláš?
1: Z Mladý, okres Mladá Boleslav.
0: A jak jsi užil včerejšek, ten nádherný den?
1: Pracovně.
0: Pracovně. A dneska bude taky práce, nebo už dneska můžeš užívat konečně?
1: Taky akorát teď sedím před prací.
0: Teď sedíš před prací, dáváš si kávu, typuju ne, z kelímku.
1: Ne, ještě jsem jenom v autě.
0: Ještě jsi v autě. Tak to děkuji za telefonát a jsem poctěn, že si ještě zvládnu zavolat, než začneš pracovat.
1: Jo, já taky.
0: Tak jo, kolik je stupňů tenka na teploměru v autě?
1: Ale počkej, já si zapnu auto.
0: Nebo dej prst, nebo si volízni a prst a dej ho z okna podle toho, jak rychle uschne, tak zjistíme, kolik je stupňů.
1: Hele, 6,5
0: mi ukazuje. 6,5 stupně. Tak a to bude dobrý dneska. Dneska máme přes 20, tak až půjdeš z práce domů, tak určitě půjdeš jenom v krátkém rukávu.
1: Jasný.
0: Měj se krásně, děkuji za telefonát. Ahoj.
1: Taky, čau.
0: Čau. Tak mrkneme se dál, kdo pak s námi teďka, jak kdo poslouchá. Radio Kiss, halo.
2: Ahoj, Martine, tady Žaneta.
0: Žanet, kam tě zdravíme?
2: Do Sochova, Jižná Morava.
0: Jižní Morava a Žanet, to zní hezky, tak francouzsky, Žanet, Žanet. Říkal ti někdo někdy, že máš krásný jméno?
2: Ani ne.
0: Ne? Tak já ti to říkám, máš nádherný jméno.
2: Děkuju.
0: A jak se vede takhle po ránu, v průběhu prodlouženého víkendu?
2: Pracovně, ale doma, protože dneska slaví můj manžel 50 let.
0: No tak to si užijete, to budou nějaký chlebíčky.
2: No
0: asi,
2: takže čeká nás oslava velká.
0: Dortičky, chlebíčky, grilování, ano, už to pojede. Tak ať to nepřeženete, ať vás nebolí zbytečně v neděli hlava.
2: No doufám.
0: Doufám. Tak ahoj, užijte si oslavu, pozdravuj manžela.
2: Díky, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Zdravíme i ostatní oslavence, kteří poslouchají. No a podíváme se na další telefonát dnešního rána. Kdo pak je tam?
3: Ahoj, tady Pavel.
0: Pavlíku, všechno dobrý po ránu.
3: Jo, určitě.
0: Nic si nebo... Jak se ti vstávalo? Nic si nebolí?
3: Nic nebolí, všechno v pohodě.
0: Tak to je důležitý. Ale víš jak, kdyby bolelo, tak stejně musíš vstát, takže ono, víš jak. Jo, v tom filmu přece, ale stejně vstanete. Tak jo, a co tě čeká dneska, práce nebo zábava?
3: Dneska mě čeká brigáda i práce, víš.
0: A bude i zábava nějaká, po práci legrace, jak se
3: říká? Bude i zábava právě a... Chystáme den otevřený dveří z pivovaru, takže...
0: No počkej, to nám řekni, kam se můžeme přijít podívat, do jakého pivovaru?
3: Do Jarošovského pivovaru.
0: Dašovský?
3: Jarošovský.
0: Jarošovský. To je ta písnička, Jarošovský pivovar. Jarošovský, jo. Počkej, já jestli tu písničku tady takhle najdu rychle. Jarošovský pivovar, vypadá to, že ne, počkej. Neznáš ten text? Neznáš ten text?
3: Jo, odargem, Michle, to tam stál.
0: Neznáš ten text?
3: Když si tam napíšeš Argema, Jarošovský pivovar, třeba ti to vyskočí.
0: Mám to tady.
3: Jo.
0: Tak ahoj, mě se krásně zdravím. A kde tak to jo. Je? Kde je Jarošovský pivovar? Kde to je?
3: U Uherského hradiště.
0: Tak jo, měj se, a tam odsud vlastně pochází skupina Argema, takže jsme doma. Měj se krásně, ahoj.
3: Tak jo. Ahoj.
0: Tyjo, startujeme díky. Jarošovským pivovarem dneska.

Volal posluchač, že dneska v Jarošovském pivovaru chystají den otevřených dveří. Takže kdo se naladili až teď, jednak můžete vyrazit na DOD, den otevřených dveří. Ale druhak si můžete vychutat i tuto speciální píseň. Přátelé, podle mě jsme v životě na KISu, Argemu a Jarošovský pivovar nehráli. A v 7.03 v sobotu ráno, to je příjemné překvapení.

Argema děkujeme, do Jarošovského pivovaru si dneska uděláme výlet, berte to jako první tip na to, kam v průběhu soboty vyrazit, ale ty další tipy a nápady, co se kde šusná děje, tak ty přidáme hnedka po 7. hodině, buďte s námi.

0: KISS počasí.
1: Sobotní den nám nabídne jasnou oblohu. Vítr dnes zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou příjemné. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni.
2: Hezké dobré ráno, odbyla 7 hodina. Na KISSu s vámi Martin Hovorka, dáme si DJ Boba a taky bude Avicii.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

Ladíte Radio Kiss? Dneska má být až 26 stupňů Celsia, jsme měli ve zprávách celou. Říkal to Honza Navrátil, náš zpráva pro víkendové počasí, 26 stupňů. To je hezký, ale zase z druhé strany lidi remcaj, ale takhle, jako myslím to v dobrém slova smyslu, vlastně remcaj naprosto oprávněně, že je sucho. Neprší, strašně dlouho nepršelo, já jsem si to nějak ani neuvědomoval, ale prý je v Česku aktuálně největší sucho za uplynulých 65 let.

hrozí neúroda a požáry, tak jestli budete třeba grilovat nebo dělat nějaký špekáčky dneska na vojínku, pozor na ten oheň, aby to nepřeskočilo, jestliže máme sucho, mohla by se stát nějaká nevídaná věc. Ale pršet by mělo být příštím týdnu. Hnedka v pondělí by měly spadnout nějaký kapky deště, tak snad aspoň trochu. Tak pojďme k něčemu veselějšímu. Pojďme, přátelé, k tomu, co pro vás dneska dopoledne mám. Mám tady vstupenky na společný koncert Lunatic a Verony. Lunatic a Verona a DJové Rádia Kiss se chystají do Kamenice u Prahy. Za Kiss tam budu já, Martin Hovorka a Roman Anděl. A v Kamenici ten mejdan proběhne 12. června. A já mám pro vás vstupenky. Tak nás dobře poslouchejte a ve správný moment vám prozradím, co je potřeba udělat pro to, abyste se gratis na tuto show, na tento mejdan dostali. Teď další muzika, protože ta má na Kissu vždycky přednost DJ Snake a budou i Silver nebo Pitbull a mrkneme i na to, kam se dá během víkendu vyrazit. Dobré ráno.

0: Víkend se dá prožít aktivně a my vás tomu tak jako trochu nabádáme, protože o víkendu vysíláme tipy na místa, kde se něco šuste, kde se něco děje a právě teď náš první Kiss Active Víkend zařazujeme do vysílání.
1: Kiss Active Weekend.
0: A já jsem moc rád, že ani vás člověk nemusí k tomu nějakým způsobem nabádat a už se ozýváte, už pro nás máte první ranní tipy, kam máte vy namířeno, tak pojďme v tento okamžik si udělat moc hezký výlet. Kam to bude? Ahoj.
2: Ahoj, tak my jsme se s rodinou dneska rozhodli, že vyrazíme na víkend do Kutné Hory a jedeme se tam podívat samozřejmě na Barbaru, na Kostnici a nějaký borec tam otevřel Muzeum animovaných hraček, kde je prej k vidění Mickey Mouse z roku 1930, tak jsme na to strašně zvědaví, jak to tam vypadá. Určitě se tam stavíme, tak se mějte, ahoj.
0: Kolik je to? 96 let starý Mickey Mouse. To je neuvěřitelný, co? To je Počkej, blbě počítám, 104 let starý Mickey Mouse. Říkám to dobře, počkej, já jsem... Tak teď, přátelé, teď jste mě doma nachytali na švestkách. Ano, 96 let. Takže ten první výpočet byl správně. 96 let starý Mickey Mouse dneska, přátelé, v Kutné Hoře. Můžete se jít podívat díky našemu posluchači, který vytáhnul eso z rukávu a to tip na takhle speciální muzeum, které se otevřelo v Kutné Hoře. No a pokud by vás zajímalo, co se děje naopak v západních Čechách, tak dokonce díky Blance víme, co navštívit v Rokycanech.
3: Dnes se rokycanské Masarykovo náměstí proměnilo kysáci v ráj pro všechny milovníky dobrého jídla a pití. Tasty Street Food Festival přivezl do města to nejlepší z moderní mobilní gastronomie. Vyrazit sem můžete až do 7. večerní.
0: Jaké jsou vaše nápady, jak trávit sobotu a neděli? Nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss, pojďte si s námi zavysílat a já vám na oplátku posílám do uší další muziku. Budou Italo Brothers, ale tady je Pitbull a jeho Fireball. Dobré ráno, Kiss Active Weekend.
4: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire.

Hezké dobré ráno, ladíte Kiss. Byli jste také na pálení čarodějnic. Není to už akce stará jeden, ale dva dny. Ve čtvrtek večer se pálily čarodějnice, ale teprve včera Hasičský sbor České republiky zveřejnil takovou fotografii. Je to fotka z družice z oběžné dráhy země, ze které jsou vidět všechny ty vatry, které hořely ve čtvrtek večer v rámci Filipo-Jakubské noci. A v Česku takových ohňů, takových vater, takových čarodějnických veselí bylo něco přes 12 000 a byly všechny viditelné přímo z vesmíru. Nejvíce jich bylo na Vysočině a co mě jako zaujalo, protože samozřejmě na tom snímku není zachycena pouze Česká republika, ale i její okolní sousední státy. Tak vlastně to vidíte, jak je to ta mapa zbarvená. Tak přátelé, ještě více ohňů než v České republice bylo v sousedním německém Sasku. Já mám pocit, že hnedka za hranicema je to úplně jako barevný ta mapa. A tam podle mě, když jste vyjeli, já nevím, Krušné hory a koukali jste dolů z kopce na Německo, tak jste měli pocit, že hoří. Podle mě teda, podle toho snímku, protože co se týče nějakých aktivit, tak v Německu skutečně holdují pálení čarodějnic, stejně jako třeba ve Švédsku, tato aktivita je velice oblíbená. Tak pokud vám někdy chybí to veselí tady v České republice, máte pocit, že pálení čarodějnic je na ústupu, tak do sousedního Saského Německa, anebo pak do Švédska. To jsou typy, kam se dá podívat třeba v těch dalších letech. Tak si to pěkně zapamatujte, ať víte, jak si naložit 30. dubna příští rok. Teď si dáme další muziku, dáme Taylor Swift. Má skvělou věc, Fate of Ophelia, a za malý moment mrkneme, co na dnešní večer chystá Shakira. Budete koukat.

Hezké dobré ráno, máme 7.50, no a přátelé, zpěvačka Shakira už je na místě činu, protože na dnešní večer chystá mega koncert na ikonické pláži Copacabana v Rio de Janeiro. Právě toto místo bude hostit další mega koncert. V minulosti tu vystupovali snad úplně všichni. Třeba v loňském roce to byla Lady Gaga, ten rok předtím to byla Madonna. A jenom ten loňský rok přilákal na pláž Copacabana v Rio de Janeiro na koncert Lady Gaga přes 2 miliony fanoušků. A i letos se očekává obří návštěvnost, protože Shakira je v Jižní Americe mega superstar, ale jakože opravdu mega superstar, takže se očekává i možná 2,5 milionu fanoušků, že dneska dorazí na pláž Copacabana. To si vůbec jako člověk nedovede představit. My známe pražský Letňany, když jsou naplněný a pak se jedou metrem. Třeba z Majálesu včera, nebo z jakéhokoliv jiného koncertu, ale tam se vejde, já nevím, 50 tisíc lidí, ale vemte si 2,5 milionu. On už je jedno, jestli 2 nebo 3 miliony, to už je jedno, ale to je šílený množství lidí. Podobně ty lidi z toho koncertu budou odjíždět ještě v úterý. Tam přijíždějí lodě, koukají na to z lodí, na tu pláž a na ten koncert, jsou tam všude obří obrazovky. No, výjimečná událost. Sama Shakira ví, že tento koncert si nesmí nechat ujít a že když přišla nabídka, tak okamžitě kývla, předělala všechny termíny v diáři a pro ní je to priorita, ten koncert na pláži Copacabana. Co je zajímavé, že to je gratis, za to se vůbec neplatí. Lidi tam prostě chodí gratis na ten koncert. Tak bylo to tak i u Lady Gaga, i u Madony a nejinak to bude dnes večer u Shakiry. Takže mega koncert Shakiry dnes večer a už zítra si budeme vlastně moct říct, kolik těch lidí na tu Shakiru vlastně přišlo. Ono to bude odhadem, přesně číslo asi nikdy vám nikdo neřekne, ale ten odhad samozřejmě zítra ráno si povíme. Tak Shakiru asi zahrajeme, ne? Dáme si jednu z jejich prvních písní. Už jsme tady tak jako nabroukávali si Whenever, Wherever, to byla úplně jejich první skladba. A potom přihodila na začátku milénia ještě tuhle tu věc, Underneath Your Clothes, tak to je

Dneska koncertuje v Brazílii, v Rio de Janeiro. Uvidíme, kolik přijde lidí. 2 miliony se odhaduje, 2,5 milionu. Zdarma ten koncert bude. Pojďme si říct, že kdyby byl v Praze, v Česku, kdekoliv, koncert Shakiry zdarma, taky přijdou lidi. Hodně bych přišlo, nevím, jestli zrovna 2 miliony, ale myslím si, že přes 100 tisíc by to určitě bylo, protože my Češi máme rádi věci zdarma. Tak každopádně teď další muzika, Pedro Ospringové, a míříme k 8 hodině. Radio Kiss.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Hezké dobré ráno, 8. hodina, zdravíme na pražský obchvat. Jedete-li právě teď ve směru k dálnici D1, tak máme hlášenou dopravní kolonu za sjezdem na Ořech, je zhruba kilometrová a zdržení v ní kolem 10 minutek. Jsou problémy také v západních Čechách, a to na cestě z Karlových Varů na Prahu po silnici 6. Hned za Bochovem máme hlášený převrácený kamion, policie řídí dopravu, jezdí se tu kivadlově, zatím je to bez kolon. Jeďte opatrně, jestli máte i vy informaci z té VC cesty, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Je to už 26 let, co se Gaylord Jebal přiženil do rodiny agenta CIA. Komedie Fotr je Lotr byla nesmírně úspěšná. Následoval tak snímek Jeho fotr to je Lotr a Fotři jsou Lotři. A chystá se i další pokračování, kde kromě De Nira a Stillera zazáří i Ariana Grande, jako ta, která se do rodiny Jebalových hodlá přivdat. Ale nebude to mít jednoduchý. Nově je venku trailer. Celá fotrovská komedie Všichni fotři jsou lotři se na plátna kin dostane 26. listopadu. Udělejte si tam puntík. Pro Kiss Katka Čepelíková.
3: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
4: Milujete umění? Nenechte si ujít výstavu Pablo Picasso Live v Galerii klášterů v Českém Krumlově. Nově do konce roku. Objevte uměleckou tvorbu, která byla ovlivněna jeho životem. Objevte Picassa. Více na kláštery.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: tvůj. Jeden tvůj. Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: Sobotní den nám nabídne jasnou oblohu. Vítr dnes zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou příjemné. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni.
2: Dnes bude ještě lépe než včera, bude krásně. Odbyla 8. hodina, já jsem Martin Hovorka a na Kissu teď Red 5.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

tomu ještě tričko, který jde pěkně k sobě, je to v sadě, tak se stačí proklikat k nám na Kiss Shop a udělat si 2. května ráno radost. Za malý moment vás potěším dalšími nápady na místa, kam se dá vyrazit, tak poslouchejte dál, buďte s námi. No a muzika, ta bude fenomenální. Korona nebo právě teď Bruno Mars. Dobré ráno.

0: Kiss Active Weekend.
1: S vámi Rádio Kiss, blíží se 9:30 a já jsem ve spojení s našimi posluchači, kteří jsou právě teďka na cestě. Představte si to, oni nám to řeknou, kam jdete, ahoj.
2: Vyrážíme do Varšavy z Prahy, vyjeli jsme někdy okolo 3 ráno a teď jsme nabrali kamaráda v Ostravě, jedeme na fotbal na finále polského poháru.
1: Máte pocit, že prostě chcete zažít něco víc, tak jdete do Polska?
2: Ne, nám tam hraje kamarád právě, tak se jdeme podívat na kamaráda.
1: A řekněte posluchačům, kteří nevědí, jak je to daleko, třeba Ostrava, Varšava, kolik je na
2: Ostrava,
1: navigaci?
2: Varšava, 3,5 hodiny, teď nám to ukazuje 2 hodiny 54 minut, ale už máme něco za sebou.
1: 3,5 hodiny z Ostravy, když tomu připočítáme ještě cestu z Prahy, tak to je za 7 hodin příjemných.
2: Přesně tak. 7,5 hodiny.
1: Tak přeju hezký kilometry, no a dejte si jak něco dobrýho, nějakou místní specialitu, něco do bříška.
2: Dáme si pivo.
1: Schválně si bude lepší, než to český, asi ne.
2: Uvidíte. Asi ne.
1: Tak šťastný kilometry, ahoj.
2: Díky, naschle.
1: Naslyšenou, zdravíme na cestu do Varšavy a pokud máte v plánu jet směr Loučeň, tak tady si budete hodně mlsat dneska.
3: Sladké čokoládové prohlídky se kysáci o víkendech konají na zámku Loučeň. Pokud bude prohlídka od 14.30 naplněna 25 osobami, budou v případě zájmu návštěvníků vypsány i další časy prohlídek.
1: Barokní zámek s parkem v okrese Nymburk, to je Loučeň, tak zdravíme Středočeský kraj. A jestli máte i vy nápad, kam vyrazit v průběhu soboty, potažmo neděle, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss, pojďte s námi vysílat. Dobré ráno.
0: Kiss Active Weekend. Výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

aktuálně kraluje českým kinům. Film Michael, který dosud zhlédlo už něco ke 100 tisícům divákům. Příjemný číslo, no je to už jako asi 80 tisíc zhruba. Každopádně příběh americké popové hvězdy se dočká pokračování, protože to je ta nejzásadnější otázka, se kterou odcházejí všichni diváci z kina, jestli bude pokračování, protože ten film Michael, ten vlastně končí v době Michaelovy největší vrcholné slávy v závěru 80. let, ale pak by se dalo krásně navázat. Samozřejmě spousta kauz kolem Michaela Jacksona, ať už to byl Neverland nebo třeba nevyjasněný vztah s jeho otcem. Každopádně, na co by rádi navázali ti, co dávají dohromady film Michael, je Michaelovo vystoupení na Super Bowl. To znamená na finále amerického fotbalu, protože to bylo ikonické ve 93. roce. Takže děj do pokračování by byl. No a skutečně tvůrci filmu o Michaelu Jacksonovi pokračování oznámili a začátek natáčení by měl proběhnout už v závěru letošního roku. Takže dejme tomu do 2-3 let bychom se filmu Michael 2 mohli skutečně dočkat. Tak to jsou samozřejmě pozitivní zprávy pro všechny fanoušky Michaela Jacksona, protože rádi se opět o něm něco dalšího dozvíme. Mimochodem, viděli jste Michaela jedničku, viděli jste film Michael, byli jste v kinech? Já jako velký fanoušek jsem ještě nebyl. Já jsem prostě chtěl jít na premiéru a najednou je 2. května, úplně mi to uteklo, tak možná dneska večer uvidíme. Michael Jackson, písnička Blood on the Dance Floor a klidně, pokud jste viděli film, klidně mi dejte vědět přes hlasovku Rádia Kiss, jestli se vám to líbilo. Teď jeden song od Michaela z 97. pecka Blood on the Dance Floor.

0: lepší než originál.
1: Krásné ráno, posloucháte Radio Kiss. My jsme těsně před prodlouženým víkendem představili další písničku v naší rubrice Lepší než originál. A tentokrát se toho ujala Míša Dinhová, naše ranní moderátorka, a pozvala si za mikrofon taky skvělou kamarádku, svoji kamarádku Danču, která funguje, pracuje jako fitness trenérka. A přátelé, teď se ukáže, že i fitness trenéři umí skvěle zpívat, protože si holky vybrali písničku Million Reasons od Lady Gaga. No a můžete si právě teď poslechnout, jak jejich zpěv dopadl. Já vám dám, přátelé, nakouknout, nahlédnout na to, co se dělo v našem studiu tady ve čtvrtek ráno, když jsme píseň pouštěli. Takhle to znělo. Tak si to vychutnejte ještě jednou a pak tomu dejte hlas na kiss.cz.

Píseň Million Reasons od Lady Gaga v podání Míši Dinhové a Danči Frankové je venku. Hlasujte až do pondělního rána. Je to lepší než originál. Dejte tam hlas na kiss.cz. Vyhodnocení proběhne v pondělí po 7:30. Laďte Radio Kiss. Lepší než originál.

0: Kysky jsem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Radio Kiss, máme právě teď čerstvě odstavený osobák po dopravní nehodě na dálnici D1. 185. kilometr, je to ve směru z Brna na Prahu, tak s tím kysáci počítejte. Omezení vás dneska čeká také na výjezdu z Prahy po dálnici D10 směr Mladá Boleslav. Tady pracují dělníci a vypadá to na kolony na výjezdu z Prahy. No a pokud vás čeká cesta právě teďka z Mladé Boleslavy na Jičín, tak hnedka za nákupní zónou došlo k hromadné havárii 3 vozidel a vypadá to tu na pěkný štrůdl z obou směrů. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes hlasovku Radia Kiss. Díky.

0: KISS počasí.
1: Sobotní den nám nabídne jasnou oblohu. Vítr dnes zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou příjemné. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni.
2: Od byla 9. hodina, já jsem Martin Hovorka, přeju vám skvělou sobotu a z KISSu vám posílám právě teď Bomb Funk MCs.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

Mamě je 20, tátovi je 6. V běžném životě nevídané, leč v zoologické zahradě celkem běžné. Ano, přátelé, toto jsou totiž rodiče teďka tučňáků, protože skutečně 20-letá mamka, 6-letý táta to dali společně dohromady a narodili se dvojčata tučňáků Humboldtových. No a je to v zoologické zahradě na zámku Zlín, kam si můžete vydat, protože dvojčata těchto tučňáků, která se narodila v průběhu jara, v března, tak už jsou teďka ve výběhu a už je můžete vidět, tyto tučňáčky. Můžete mít z toho radost, potěšit se. Takže přátelé, i třeba dneska vaše kroky povedou do zoologické zahrady ve Zlíně na tučňáky nebo do jakékoliv jiné zoologické zahrady. Klidně dejte vědět, jaká je ta vaše oblíbená zoo a kam se vydáváte. A nebo jestli máte nějaké jiné místo, kam máte dneska namířeno, taky se pochlupte, my to všechno bereme a za malý moment si společně s vámi zavysíláme, dáme další tipy na takzvaný aktivně strávený víkend. Další muzika k tomu, Captain Jack, Class, nebo právě teď písnička od, ano, Klás, to jsem říkal, Sednes a bude i Dan Bárta. Tak ať máte hezké sobotní dopoledne.

0: Kiss Active Weekend.
1: Tady je Radio Kiss, blíží se 9:30 a protože bude dneska venku až 26 stupňů, byla by škoda sedět doma. Pojďte vyrazit na nějaký výlet a naši posluchači už by rádi poradili, kam se jet podívat. Tak co třeba do Brna?
2: Čau Martine, zdravím všechny kysáky a i tebe. Já bych chtěl všem kysákům doporučit výlet do Brna na vysílač Hády. Je to tam super. Podíváte se na krásný výhled do Brna a jinak uvidíte, jaká technika je na vysílači, který je hodně vysoký. Max, díky.
1: Jo, to je super, vyhlídka přímo z vysílače. Myslím, že dokonce na Brno Hády, na tomto vysílači, vysílá i Radio Kiss, takže můžete vidět to místo, odkud se linou ty vlny toho signálu a díky čemu jsme my slyšet. Tak, ale je tam ta vyhlídka samozřejmě a dneska bude hezky vidět modrá obloha ani mráček. Je tady ještě pozvánka od Blanky do jižních Čech. Co se dneska děje v Českých Budějovicích?
3: Na jihu si můžete kysáci pochutnat. Největší putovní Burger Street Festival v Česku zamířil do Českých Budějovic k OC4 Dvory. Dnes tady bude až do 8 do večera. Celý víkend se tady koná program pro celou rodinu a připraveny jsou i soutěže.
1: Blanko, díky za tip. Já možná dneska do těch Českých Budějovic na výlet vyrazím. Uvidím ještě, ale úplně mi to nadchlo si udělat výlet do tohohle hezkého jihočeského městečka. Projít se, dát si něco dobrýho a pokochat se a třeba se pobavit i se sympatickými lidmi. Tak dneska já mám namířeno do Českých Budějovic, prostě na výlet jen tak. Dáme si Rudimental i Lunch Money Lewis. A kam jdete vy? Apka Kissu, nechte vzkaz a pojďte s námi vysílat.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Co to je?
2: Voda se hřeje na kafe.
1: To zní jak zvuk z nějakého hororu, vypni to.
2: To není rychlovárná konvice.
1: No to určitě není nic rychlo teda.
2: Já přemýšlím, jo. Jestli Britney Spears má po ránu taky takovýhle starosti, dělá si kávu.
3: Já si myslím, že ona není moc ranní ptáč.
2: Jak by popřála kysákům nějaký hezký ráno, Britney?
3: Mám tady takový malý popivek, který si možná zpívá.
4: Ups, je zase pátek, já nechci vstávat. Chci doma chrápat, ooh baby, baby.
2: To bylo dobrý, Míšo.
0: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: uděláme si radost i takhle pár minutek po 9:30. Prodloužený víkend v plném proudu, i když někomu třeba víkend začal až teď, protože včerejšek strávil v práci. Každopádně, ať už děláte cokoliv, víkendujete nebo někdo třeba i pracuje, konec konců i na zahrádce se může pracovat, tak vás všechny moc zdravíme tady od nás z Rádia Kiss. No a dáme si teďka písničku podle vašeho gusta. Já se mrknu na vaše zprávy, které chodí přes kysáckou apku, tak co tam pošleme za muziku a komu? Ahoj.
1: Ahoj Martine, zahraj prosím tě nějakou pecku z 90. Čap od Prince, víš, něco fakt jako dobrýho pro všechny zříčám, no a pro všechny zamilovaný. Čau.
0: Zamilovaný víkend pokračuje a já si myslím, že když teda tady je přání slyšet Prince, teda to tady dlouho nebylo, Prince z 90. tak dáme jednu de facto zamilovanou píseň od tohoto vrcholného skladatele. On byl takový multiinstrumentalista. On zpíval, nahrával si všechny nástroje, prostě byl hodně šikovnej. Škoda, že už tu není mezi námi. Takže vzpomínka na Prince, díky za tento jukebox a tady už je písnička The Most Beautiful Girl in the World na Radio Kiss.

0: Ani na Kraťasy bude až 26 stupňů Celsia a dokonce zítra by teploty měly líznout až 30. Ladíte Radio Kiss, máme 9:45 a vzhledem tomu, že má být tak krásně, tak nemáte chuť vyrazit někam do cukrárny, na pohár, na zmrzlinu, tak si jen dejte pozor, aby vám neúčtovali ten příplatek jako v Rakousku, v jedné cukrárně, jižně od Vídně. Normálně rakouská cukrárna si totiž účtuje příplatek za umytí sklenice. Skvěle, zavolejte na 210-323-323, kolik byste dali, nebo kolik si myslíte, takhle, vy byste nedali nic, já taky ne, ale kolik si myslíte, že jsou schopni v cukrárně účtovat za umytí skleničky? Představte si situaci, přijdete prostě, dáte si nějaký pohár se šlehačkou, navrch ještě maledy třeba, nebo jahody a pak na účtence je cena za umytí. Halo?
1: Ahoj, tady posluchač Fanda.
0: Fando, kolik si myslíš, že si účtujou za umytí skleničky, poháru?
1: Ale já si myslím, že tak kolem 1 eura.
0: Je to míň, čověče, je to míň. Co tomu říkáš?
1: 50 centů.
0: Je to 70 čísel, 70 centů, čili něco jako 17 korun. Hele, ale přijde ti to normální, nebo?
1: Určitě ne.
0: Šel bys do takový cukrárny, i kdyby měli tu nejlepší zmrzlinu?
1: Ale hodně bych zvažoval.
0: Tak ty bys si zdal do Kornoutu, ne? To by bylo zadarmo, protože ten bys si snědl, že jo?
1: No jasně,
0: jedině takhle to vyřešit. Jedině takhle to vyřešit. Ale já vlastně mám podobnou zkušenost, teď mi to dochází. Já jsem byl teďka v Paříži před pár dny. A tam normálně, když jsi si dal pohár jako, nebo kafe přímo v té kavárně, cukrárně, tak ti účtovali taky nějaký nesmyslný poplatek. Ale když jsi to dal jako do kelímku sebou, tak ten poplatek tam nebyl, člověče. To nějaká, se rozmáhá nějaký nový nešvar, se mi zdá.
1: No, spíš už neví, jak by vydělávali na těch lidech.
0: Přesně, měj se krásně, ahoj. Kdo pak je s námi v éteru dál? Radio Kiss, halo.
2: Ahoj.
0: Pavlíku, ty bys šel do takovýhle cukrárny, kde se musí platit za umytí nádobí, skleničky.
2: No, do toho šel bych, ale to bych spíš vylízal ze skleničky.
0: Vylízal, přesně. Hele, ta představa, ne, jak přijdou lidi po tobě a říkají, není ta sklenička nějaká špinavá, čišníku? A oni říkají, to není, ten pán před váma, to je to, jaký vylízal právě.
2: Přesně tak.
0: Pane Vrchní, to pivo je nějaký kalný, to se vám zdá, to je jenom špinavá sklenice. Tak přesně takhle.
2: Jo, přesně tak.
0: Jdeš dneska na zmrzlinu mimochodem, Pavlíku?
2: Ještě jednou, Martina.
0: Jdeš dneska na zmrzlinu někam, do Kornoutu, točenou?
2: Ne.
0: Nejdeš.
2: První už jsem měl za sebou.
0: Už jsi měl? Jakou jsi měl?
2: Jsem měl pistaciovou.
0: Pistaciovou, vidíš to? Tak se měj krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj.
0: Jsme s vámi na prodloužený víkend, je 2. května, hezkou sobotu přejeme a teď hrajeme Alana Volkera. Dobré dopoledne.

0: Takovýhle krásný písničky dokáže hrát jenom a pouze Radio Kiss. Pokračujeme s naším hudebním výběrem po 10. hodině a pozor, mám pro vás i vstupenky na show Lunetiků a Verony. Tak buďte s námi, dozvíte se vše po 10. hodině.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Čerstvá dopravní nehoda se stala na hlavním tahu z Boleslavy na Jičín. Tři osobáky jsou v sobě hnedka za Mladou Boleslaví, za nákupním centrem. Tady se jezdí kyvadlově, protože dopravní nehoda se odstraňuje. Jestli jedete právě teďka z Prahy na Turnov po dálnici D10, tak za sjezdem na Bakov máme uprostřed dálnice kuzy roztrhané pneumatiky. Dávejte pozor kolem 57. kilometru a silný provoz máme také na pražském obchvatu ve směru od letiště k dálnici D1. Kolona začíná na 19. kilometru a je to proto, že za Ořechem se nad ránem stala dopravní nehoda a stále se ještě odstraňuje. Jeďte opatrně, jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky.

0: Rádio Kiss počasí.
1: Sobotní den nám nabídne jasnou oblohu. Vítr dnes zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou příjemné. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni.
2: Od byla 10. hodina, je 2. května, svátek má dneska Zikmund, Liška jedna Ryšová. Martin Hovorka s vámi, čau.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Ladíte Radio Kiss, máme pár minutek po 10. hodině a já se šíleně těším na 12. června, kdy v Kamenici u Prahy na hřišti proběhne fenomenální večírek, kde se potkají ti nejlepší z nejlepších, protože přátelé 12.6. do Kamenice, je to v pátek, takže skončí škola, skončí práce a hned potom půjdeme na Mejdan, protože už od 19. hodiny právě

0: největší hudební fenomén 90. let. A pokud náhodou by vám tohleto všechno nestačilo, tak ještě na místě budou DJové rádia Kiss. Roman Anděl.
1: A jeden týždeň malá, preto ťa aj čakala, jeden týždeň malá.
0: Možná zazní i Ludovecká, co vy víte.
1: Čakala,
0: a budu tam i já a taky budu zpívat.
2: Musel jsem vyznat, že byla dost šikovná. Málo která holka sedí v tomhle tom, kde rovna.
0: Ne, to jsou samozřejmě kousky z naší rubriky Lepšeš originál. Když budete chtít, možná Ludovecká i Zlatopoď na to samozřejmě zazní, ale důležité je, že tam budou Lunetik, Verona, pak v druhém sledu i Martin Hovorka a Roman Anděl z Rádia Kiss. Mám pro vás v této hodině dvě vstupenky. Chtěli byste je? Chtěli byste, já vím, že byste chtěli, takže 210-323-323 a až zazní v této hodině písnička od Lunetiků nebo od Verony, jednoho z těch dvou, tak vytáčejte 210-323-323. Vstupenky budou vaše.
3: Radio Kiss.

0: Celý prodloužený víkend rozdáváme na Kissu rady, kam vyrazit. Další je tady.
1: Kiss Active Weekend.
0: Za okamžik půl jedenáctá, nejvyšší čas se rozhodnout, kam dneska vyrazit. My jsme v podstatě ze zimy skočili rovnou do léta, protože najednou máme téměř 30 stupňů Celsia, bude to na krať asi. Moc si to užijte dneska a rovnou vám poradíme, že můžete se jít podívat, omrknout sochy z písku. Kam? To už Víterka.
2: Máme pro vás tip na výlet pro celou rodinu. Navštivte výstavu soch z písku v Lednici na Moravě s tématem Bali. Těšit se můžete na umění, inspirace a zážitky pro celou rodinu. Výstavu můžete navštívit až do konce října.
0: A jsou tady i naši posluchači, jsme s nimi ve spojení, protože teď bychom tady měli rovnou dvojitou pozvánku. Budou to jednak Kralupy nad Vltavou, kde se bude hrát jedna skvělá muzika a potom je možný vyrazit ještě na severozápad Čech, ale všechno postupně. Tak kam tedy vyrazit? Ahoj!
3: Ahoj Martine, tak v Kralupech nad Vltavou na nábřeží Vltavy bude dneska Jazz Fest a jinak v Bílině na severu Čech je dneska prvomájový jarmark, kde budou v letním kině docela slušný kapely.
0: Tak můžete vyrazit tam nebo tam, každopádně Bílina kapely, slušné kapely, několik kapel v rámci májového jarmarku, ale mě zaujaly ty Kralupy nad Vltavou a ten Jazz Fest. Půjdete kolem Vltavy a tam budou hrát takovouhle muziku. Jazzík. Přemýšlím, jestli máme tady v archivu jakou muziku, nějaký jazz vyloženě, třeba taneční zremixovaný jazz, počkej, máme... My tady máme tady tu písničku od Yolanda B. Cool. Yolanda B. Cool, to je We No Speak Americano, to známe. Ale oni pak udělali ještě tady tu jazzovou věc.

0: Mně se líbí, že na každou událost, na kterou zveme, dokážeme pozvat i vlastně hudebně. Hned jsem tady našel tady písničku, takže přátelé, Kralupy Jazz Fest, místo, kam nás pozval náš posluchač, a pojďme si říct, že na jazz jsme vás ještě nikdy nezvali tady na Radio Kiss. Tak to máte vlastně premiérově. V příští hodině po 11. hodině další pozvánky a tipy, kam vyrazit. Teď chci říct ještě jednu důležitou věc. Stále čekáme v našem vysílání na Veronu nebo Lunatic, jakmile zazní jejich společná show, budeme o ní mluvit a hlavně rozdáme dvě vstupenky. Tak buďte s námi i nadále, teď už bude 10:30.
1: Radio Kiss.

0: Radio Kiss přijede do Ostravy.
1: Už 9. května
2: na Mega Kiss Party.
3: Během jednoho večera vystoupí v Ostravar aréně naživo spousty hudebních legend.
0: Two Unlimited.
1: Venga Boys.
0: Skupina Blue. A dalších 9 hvězd nejen 90. let.
4: Vstupenky v prodeji.
5: Info na webu kiss.cz.
6: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Až uslyšíte Veronu nebo Lunatic, zavolejte, protože mám tady vstupenky na jejich společnou show, která proběhne v Kamenici u Prahy 12. června. Detaily jsou u nás na webu kiss.cz.
1: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
0: Dneska večer horečka sobotní noci s DJem Basslickrem zazní spoustu legendárních věcí, písniček našeho playlistu. Budeme hrát i největší taneční pecky od 90. až po současnost. Celý tento hudební speciál startuje v 19 hodin, sobotní 19. hodina, ale teď bych tady měl jednu takovou drobnou ochutnávku, písničku, která nás ohromně bavila kolem roku 2000. Je to písnička Let the Dogs Out od Bahamen. A je to písnička, která se hrála úplně všude. Na diskotékách, ale i třeba na hokejových zápasech. I když pozor, co je zajímavý, mnozí si myslí, že tady ta skladba je nějakým způsobem spojena s pejsky. Let the Dogs Out, tam se štěká v té písničce. Takže všichni tak jako mají pocit, že to je o pejscích. No, je to všechno jinak, protože v podstatě tato písnička má takový význam. Je to reakce na chování nás mužů, nás pánů, co vyrazíme na večírky. Vlastně obrazně je v této písně řečeno, kdo vypustil ty psy na večírek. Kdo vypustil ty psy. Protože jsme vždycky, my chlapi, utržený jak ze řetězu, když jdem na mejdan. Zejména v pokročilejším věku, to si pojďme říct, jsme jak malí kuci. Takže přátelé, kdo vypustil ty psy, Let the Dogs Out, teďka Bahamen, no a vám všem přání pohodového víkendu.
1: Radio Kiss.

0: Je to tady, jdeme soutěžit 10.1.50, okamžik, na který jsem se těšil od rána. Kdo pak se dovolal, kdo slyšel Veronu?
1: Ahoj, tady Silva.
0: Silva se dovolala, protože měla za úkol, stejně jako vy ostatní, dovolat se, až budou hrát Lunatic nebo Verona. To se stalo, teďka hrála Verona, třeba zase někdy jindy budeme soutěžit, až budou hrát Lunatic, ale každopádně mám tady pro tebe dvě vstupenky na show, která proběhne 12. června v Kamenici u Prahy. Já jsem říkal, že to je na fotbalovém hřišti, ale ona to je louka nad fotbalovým hřištěm, protože se očekává velký nátřesk, tak je to ještě zvětšený. A mě zajímá, jaký dvě zásadní kapely tam vystoupí.
1: No tak určitě Verona a Lunatic.
0: Správně! Wow! A věděla bys, doplňující otázka, kteří DJové Rádia Kiss tuto show doplní?
1: No Roman a ty?
0: Ty jo, hustý. Ty víš všechno. Martin Hovorka, Roman Anděl za Rádio Kiss a 12. června. Je to vedle Popovic, vedle velkých Popovic, prostě pak je Štěřín, Zámek a pak seš už v Kamenici u Prahy a tam bude ten večírek, prosím tě.
1: To je super, to máme kousek přes kopec.
0: Odkud pojedete mimochodem, odkud pojedete?
1: Z okresu Příbram.
0: Z Příbramska, tak to je hezký. A to nebudete moc pít, jedině, že byste si vzali někoho, kdo bude řídit zpátky sebou.
1: Zařídíme.
0: Zařídíte, tak to je v pořádku.
1: Zařídíme, všechno zařídíme.
0: Tak je to na závěr pracovního týdne, je to teda až za měsíc, ale to uteče jako voda, to víš, ne?
1: No, jdi to tak za chvilku.
0: To je za chvilku, to je pohodě, za pět týdnů, pět víkendů je to tady. Měj se krásně, uvidíme
1: super.
0: Se tam pod pódiem za Máve, jo?
1: Super. Určitě zamávám.
0: Silvo, měj se krásně, čau čau. No a vy ostatní kysáci, nebojte, v průběhu celého měsíce května tady budeme o víkendech o tyto speciální stupenky soutěžit. Tak zase třeba příští víkend, jo? Teď už ATB a písnička Don't Stop.
2: Kiss Radio.

0: co to zpívají, snad It's a Sunny Day. Takovýhle neaktuální texty tady nechceme. ICMC, vzpomínka na devadesátky.
1: S Kysem za volantem po celé republice.
0: Zdravíme západní Čechy, Petrohrad, tam tudy vede silnice číslo 6, staví se tu nová dálnice a právě u Petrohradu kolona, a to zejména ve směru od Prahy, to zdržení tady kolem 15 minut, tak je potřeba s tím počítat. Potíže jsou také v Mladé Boleslavi, výjezd směr Jičín, u Olympie došlo k dopravní nehodě a kolony jsou v obou směrech, jezdí se tu Kyvadlově a to zdržení, no, 15 minut minimálně. Dále počítejte s tím, že u nájezdu od Černého mostu, to je Praha ve směru na Boleslav, tak už tady začíná kolona, a to proto, že na třetím kilometru, kde desítky je omezení, zdržíte se tu kolem 10 minutek. Tak s tím, Kysáci, počítejte, a jestli víte i vy o nějakém dopravním zádrhelu, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss.

0: Machine s DJem Basenickerem. Jediný oldschoolový speciál tohoto druhu v českém éteru. Každou sobotu od 11 večer na Rádiu Kiss.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
0: Rádio Kiss počasí.
3: Sobotní den nám nabídne jasnou oblohu. Vítr dnes zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou příjemné. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni.
4: Je krásně, máme skvělou náladu, i když třeba někteří jsme v práci. Odbyla 11. hodina, ladíte Kiss, já jsem Martin Hovorka, ahoj.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

Nejenom devadesátky, ale i muzika, která bodovala po roce 2000, nás baví. To jsou takzvaný miléniovky. Máme k tomu i pořad. Ten vysíláme vždycky v pátek večer. Bylo to včera, takže zase musíte pár dní počkat. V každém případě kysáci jedeme naši víkendovou krásnou jízdu. A já jsem si říkal, že bychom v této hodině mohli zahrát píseň podle vás. Takže byste třeba teďka, během toho, co si vaříte kávu nebo se kocháte výhledem z okna, že byste promysleli, jakou písničku bychom vám měli pustit, a jakmile se ozvete po 11:30, ať už přes kysáckou apku nebo po telefonních linkách, tak vybereme a zahrajeme. A vymyslete cokoliv. Vymyslete cokoliv, prostě si to uděláme hezky v našem vysílání. Buďte s námi, teďka další muzika, už slyšíte, jak tady pod náma bublá K-pop Demon Hunters a dáme pecku Golden. Dobré dopoledne.

0: Posloucháte Radio Kiss, my už jsme dneska mluvili o zámku Loučeň v souvislosti s čokoládovým festivalem. Jenomže pozor, na zámku Loučeň můžete navštívit i labyrinty.
1: Kiss Active Weekend.
0: Zdravíme střední Čechy, Nymbursko, tam je tento krásný zámek Loučeň, má i nádhernou zámeckou zahradu, ale chtěl jsem říct, že labyrint to byl velice rozšířený fenomén ve středověku i ve starověku, ale teďka v novém miléniu zažívá obrovskou renesanci. Od roku 2009 se každoročně 2. května slaví Světový den labyrintů a to je právě dnes. Dneska je den labyrintů. Škoda, že to nemá státní svátek. A škoda, že toho 2.5. nejsme doma, protože prostě se slaví labyrinty. Že důvod zůstat doma a mít jako státní svátek, ten se vždycky najde. Takže labyrinty dobrý, je to prostě Mezinárodní den labyrintů, Světový den labyrintů. A přátelé, oni vybudovali středoevropský unikát, a to 10 labyrintů a bludišť v rámci parku barokního zámku Loučeň poblíž Nymburka. A právě tato atrakce katapultovala Loučeň na 3. místo návštěvnosti mezi zámky v Česku, kde se stabilně drží už několik sezon. Takže přátelé, labyrintárium Loučeň můžete dneska navštívit. Mají tam více jak 10 labyrintů, oni pořád přidávají nový a nový. A já si myslím, že jak jinak oslavit tento letošní Světový den labyrintů, než právě vyrazit do zámku Loučeň, kde těch labyrintů mají taky spoustu. Takže to je tip rozhodně kam vyrazit, co si nenechat ujít. A pojďme ještě omrknout, co v Karlových Varech.
2: Začátek května je kysáci v Karlových Varech opět ve znamení zahájení lázeňské sezóny. Během 3 dnů oslavuje město přírodní léčivé zdroje a děkuje Karlovi IV. Za založení města. Jarmark je ve Smetanových sadech denně od 10 do 18 hodin a tady jsou připraveny i dětské dílny.
0: Taky dejte vědět, co byste rádi nás pozvali, kam byste nás rádi vzali na výlet. Hlasovka Rádia Kiss, pojďte si s námi zavysílat a já vám mezi tím hraju další muziku. Stromae nebo Don Diablo.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: skvělou sobotu vám přeju z Kisu. Máme téměř 11:15. A pojďme si dát písničku podle vás. Víkendový jukebox. Opět omrknu naší schránku, kam padají zprávy, které posíláte přes hlasovku Rádia Kiss, přes naši kysáckou apku. A je vidět, že opět se urodilo spoustu tipů a nápadů na písničky, které by se si rádi poslechli o prodlouženém víkendu, tak tady je jedna z nich. Ahoj!
1: Nazdar, Marta, čau kysáci, tady Tom a Peťa, jestli by to nevadilo. Masterboy, Generation of Love na tu pěknou sobotu. Stříháme si stromy, tak ať nám to utíká. Díky všem, čau.
0: To si píš, že by to nevadilo. Tak k té práci na zahradě. Doufám, že teďka odběhnete rychle ke svému repráčku, zesílit, aby to slyšeli úplně všichni i sousedi kolem, co pracují na zahrádkách. No a Masterboy, Generation of Love, to si myslím, že by vás dokonce i mezi prací mohlo krapet roztancovat. Tak hezkou sobotu a užívejte den, kdy bude opravdu krásně. Až 26 stupňů. Radio Kiss.

Tak si představte, že Hurvínkovi je dneska 100 let. Na prkna, co znamenají svět, vstoupil 2. května roku 1926, tedy přesně před 100 lety. Je zajímavý příběh, že česká kultura mohla dokonce přijít o Spejbla, aniž by se Hurvínek vůbec zrodil, protože Spejbl tady byl mnohem dřív než Hurvajs. A obvykle Spejblovi na ty jeho hlášky, repliky a tak dále nahrával Kašpárek. Ovšem, ten v roce 1926 ztrácel pomalu dech, ty jejich scénky byly, nebylo to nic už jako světobornýho, lidi to nějak jako nezajímalo, a tak přišel geniální nápad vyrobit Spejblovi jeho syna, Hurvajze. Takže vyřezali to, udělali prostě figurku a najednou Spejblovi se vrátila ztracená sláva. A celý vlastně to, ta aura kolem Spejbla se ještě jako vytáhla, protože měl najednou parťáka, to svého syna. A vemte si, že vlastně Hurvínek, Spejbl, tato legendární dvojice, táta, syn, tady je přes 100 let, jsou nesmrtelní. Teď dokonce samozřejmě těm 100 letům vzniká spoustu jako novinek, tak uvidíme, budeme samozřejmě informovat, ale možná si jen tak sami pro sebe vzpomeňte, jestli existuje nějaká scénka, kterou milujete, nebo nějaký večerníček, protože i večerníčky byly. Byl i film dokonce, tak jestli je něco, co máte spojené právě s Hurvíkem a se Spejblem. Já si vzpomínám, gramodeska, taková ta malá gramodeska, 45 palců, tam byla, to je fakt starý, praskáta, úplně to praskalo, já se pamatuju, už to praskalo, když já byl malej. Hurvínek za chvíli pouhou rozebere větu dlouhou. Tak to je něco, co mě vždycky strašně bavilo. Třeba máte i vy nějakou vzpomínku na Hurvínka, klidně dejte vědět přes hlasovku Rádia Kiss, můžeme zazpomínat.

0: chvilku bude 12, vzpomínáme na Hurvínka, který se zrodil před 100 lety a naše posluchačka má takovou hezkou vzpomínku. Ahoj.
1: Ahoj, máš pravdu, já mám dokonce doma knížku, jmenuje se to Kašpárek a Spejbl v říši Pimperlát a jsou to vlastně povídky ze života Kašpárka a Spejbla v době, kdy ještě jakoby Hurvínek nebyl na světě, i když už jakoby ta loutka existovala, ale v tomhletom příběhu se vůbec neukazuje a je to moje nejoblíbenější knížka. Tak se mějte, pa.
0: Pozor, našel jsem tady v našem archivu jednu věc. Když slavil Hurvínek 95 let, tak byli tady na rozhovoru u nás v ranním KISu Hurvínek s Máničkou u našeho ranního showmana Romana Anděla. A našel jsem tady ten záznam, poslouchejte.
2: Dobré ráno, Anděli. Máničko, vstávej.
3: Kdo volá?
2: Přece já, Anděl.
3: Nevěřím.
2: Tak Hurvínek.
3: Kdo?
2: No, H jako Honza, U jako Ulrika, R jako Richard, V jako Věra, I jako Ivan, N jako Naďa, E jako Eva a K jako Karel. Už mě rozumíš?
3: No mohle jo, ale nechápu, proč mi volá tolik lidí najednou.
0: Já ho měl rád, já jsem si jako dítě přál, aby Hurvínek byl můj nejlepší kamarád a dokonce jsem si přál, aby když jsem šel do první třídy, aby vedle mě seděl Hurvínek. Doma říkali, ještě by tě zkazil. Radio Kiss. Takže 100 let dneska Hurvínkovi.

0: Máte občerstvení na narozeninovou party nebo na odpolední grilovačku, tak ať vám to jde hezky od ruky, ať vás pochválí vaše návštěva, kterou si domů zvete. No a k tomu od Rádia Kiss další skvělá muzika. Čeká nás Aqua už za malý moment.
1: S Kissem za volantem po celé republice.
0: Problémy na silnicích jsou, není jich mnoho, ale počkáte si v kolonách třeba u Mladé Boleslavy ve směru na Jičín, protože hnedka u nákupního centra na kraji Boleslavy máme hlášenou havárku, jezdí se kyvadlově. Kolony se tvoří už od dnešního dopoledne. Víme o dalších dopravních zádrhlech, jako třeba na dálnici D1, jedete-li právě teď z Brna na Prahu, tak pozor na 135. kilometru, tady máme odstavený osobák po dopravní nehodě a ještě pohled do Ostravy, co pak se tady děje?
2: Jedna dopravní v Ostravě, kdo jedete do ZOO nebo směr ZOO, Michalkovice a tak dále. Lidičky, stojí to až na Bazalech, je tam fronta, parkoviště jsou plné, takže jeďte jinou stranou, dojedete domů.
0: Jeďte opatrně, jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky za to.

0: nové i starší hity z diskoték poslouchejte v horečce sobotní noci s DJem Basslickerem.
1: Hi, this is Denzel. How are you doing?
2: Hi, this is Zina.
3: Hi, this is Marcus Schultz.
4: Hello everyone, this is Alexandra Sten.
5: The DJ Basslicker.
0: Horečka sobotní noci. Už dnes od 7 večer.
6: Na Radio Kiss.
0: Radio Kiss počasí.
7: Sobotní den nám nabídne jasnou oblohu. Vítr dnes zafouká od jihovýchodu rychlostí do 4 metrů za sekundu a teploty budou příjemné. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 26 stupni.
8: Nádherné sobotní odpoledne vám z Kisu přeje Martin Hovorka. Teď mám pro vás Aquu, bude i Taylor Swift a přeju vám, ať se vám skvěle poslouchá i výborně víkenduje.
0: Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
9: Be happy.

0: Radio Kiss. Hraje to nejlepší od 90. let. Milujeme 90. To je ta éra, ta dekáda, na kterou nenecháme sáhnout a kterou si budeme pečlivě hýčkat za týden v Ostravě.
1: Mega Kiss Party v Ostravě.
0: Dneska je 2. května a za týden bude 9. května. A touto dobou se budou všichni fanoušci, nejvěrnější fanoušci Rádia Kiss, sjíždět do Ostravy, kam se bude přesouvat i DJský a moderátorský tým Rádia Kiss, protože pro vás chystáme mega Kiss Party. Vlastně je to letošní první Kiss Party rovnou s tím přízviskem Mega a my do Ostravar Areny sebou vezeme 12 hvězd, který borcovali playlisty rádií v 90. Two Unlimited, Low Bega, Eiffel 65, Luna, Masterboy a další, dokonce i Fun Factory, který byli loni tam s náma a tak se nám to jejich vystoupení líbilo, že jsme řekli, že bychom tam chtěli znovu. Takže i Fun Factory budou, každopádně kompletní výčet hvězd na kiss.cz, tak tam jukněte, dá se proklikat i na vstupenky, které najdete na superticket.cz, no a vzhledem tomu, že ještě pár místeček tam je volných, ještě se tam někam vměstnáte, tak si lupeny kupte, ať jste u toho s námi. A protože víte, že to je v Ostravě a že to je za týden, je dost času na to si třeba sehnat ubytování a jet do Ostravy na celý víkend nebo to spojit s výletem do Beskyd, bude to prodloužený víkend, tak se to dá různě naplánovat, aby člověk mohl přijet i z větší dálky. Tak přátelé, příští týden Mega Kiss Party, moc se těšíme.
1: Mega Kiss Party live v Ostravě.
0: A teď vám udělá radost Taylor Swift, za okamžik i Sash nebo Daft Punk, ať se vám skvěle Kiss poslouchá. Krásnou sobotu s datem 2. 5.

0: Posloucháte Radio Kiss? Jestli pak si vzpomenete, jaký film se točil v Neveklově v 80. letech. Neveklov u Benešova, samozřejmě Vesničko má Středisková.
1: Kiss Active Weekend.
0: Točili v Neveklově, točili tam v těch dalších vesničkách. Každopádně na Horuby jsou nedaleko Neveklova a tam dneska v místním JZD, tak je to bývalý JZD, ale každopádně v tomto objektu, dneska probíhá Zetoriáda, což je, není nic jiného než výstava traktorů značky Zetor. Prostě pokud byste se chtěli projet klasickým starým traktorem, takovou tou tradiční spanilou jízdou, vyfotit si to, vlézt si za volant, udělat si fotky, užít si to, osát si kola, tak musíte vyrazit do Nahorub. Tam to startuje všechno dneska v těchto okamžicích a jedná se o 23. sraz historických traktorů Zetor. K tomu muzika, občerstvení, nějaká ta klobáska, datácek z hosticí, to se bude líbit. No a pokud byste chtěli v tento okamžik vyrazit směrem Rožnov, tak poslouchejte, co se koná tady. Detaily zná Terka.
2: Máme pozvánku pro všechny milovníky zahrad. Tradiční prodejní výstava Rožnovská zahrada zve všechny milovníky jarního zahradničení, poctivé gastronomie a rodinné zábavy na víkend plný inspirace a valašské pohody do kempu sport. Areál je otevřený všem, kdo chtějí zvelebovat své zahrady.
0: Pokud vás taky napadlo, jak trávit zbytek soboty a také neděle, tak nám dejte vědět přes hlasovku Rádia Kiss. Rádi si s vámi zavysíláme, teď vám moc milé rádi pošleme další muziku. Timmy Trumpet.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

Připomeňte si dobu, kde vám vůně Tuzexu připomínala sen o prvních džínách. Jeden z největších hitů 80. let. Hrajeme na rádiu.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jaké jiné rádio probudí český národ tímto hitem? S tuňákem.
2: S tuňákem.
1: Pojď, pome. To je Binec dneska. To budeme hrát každý den tohle nově.
3: Řekli jste, že chcete dno českého éteru? Tak jsem ho vybral.

0: Jestli tohle budete hrát na Kiss Party, tak přijedu. Takovýhle dechovky mám rád.
1: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Legendy horečky sobotní noci, Rádia Kiss.
1: Miluju všechny tyhle ty legendární taneční kousky a kdybyste měli příští týden chuť a čas, tak přátelé, uvidíme se ve Studence 8. května v klubu Vagon, kde vám budu hrát všechny tyhle ty pecky Millennium, 90. A konec konců je to oblíbená muzika i našeho DJ Basslickera, který vás provede dnešním večerem na Rádiu Kiss, chystá další díl horečky sobotní noci, hudební speciál, kde se hraje muzika, všechny ty taneční hity, kousky, mega hity, šlehy, co tady byly s námi od 90. až po současnost. Teď jedna ochutnávka, dáme si Florfilu a dáme si jednu z těch jeho hymen, která nám dělala radost na tanečních parketech. Takže Florfila na Kissu a vy nezapomeňte ladit dneska večer Kiss a pokud budete grilovat, tak to bude ideální hudební kulisa.
0: Legendy, hudební legendy Rádia Kiss.

0: Hladíte Radio Kiss. Dneska Hurvínek 100 let, co se objevil poprvé na prknech, co znamenají svět a chodí od vás neuvěřitelné vzpomínky a připomínky. Ahoj!
1: Ahoj do rádia. U nás teďkom frčí Hurvaj se Spejblem každý den a jede na tom náš dvouleťák a úplně nejvíc miluje scénu, kdy Spejbl podává Hurvínkovi mýdlo na stoličku a Hurvínek na něm uklouzne. To se řechtá ještě 5 minut.
0: Dokonce takže jsou za mě pecka. Mezi námi posluchači, co mají doma ještě gramofon a poslouchají ty scénky z gramofonové desky.
2: Ahoj, ahoj, já mám šilakový desky starý, mám Hurvínek za chvilku pouhra zebere to dlouhou, mám i na to gramofon, na kliku a občas si to přehraju. Stojí to fakt za to a taky to krásně praská, ale je to fakt nádherný si dopustit na starém gramofonu rozbitný desky.
0: Hurvínek za chvíli pouhou rozebere větu dlouhou, to je legendární scénka, asi z 50. let. Honza je tady, ahoj.
3: Ahoj.
0: Co ty a vzpomínky na Hurvínka?
3: No tak samozřejmě moje mládí ze školou, ze základkou jsme, myslím si, že minimálně 3x, 4x byli jo. V divadle Spejbla a Hurvínka, museli jsme se hodit do gala všichni. A určitě jsem měl doma i nějaký kazety a pouštěl jsem si to na magneťáku, takže pro mě naprostá legenda a já doufám, že to ještě dál zůstane, že i dnešním dětem se Hurvínek bude a líbit i nadále.
0: Já jsem si loni napsal k Ježíškovi o CDčko těch nejhezčích jako scének, má to asi 3 disky. A vzhledem k tomu, že já mám ještě v autě CDčko, tak já dneska úplně se těším, až to pustím. Vyberu si nějakou hezkou příhodu tady.
3: A víš, co mě fascinuje? No. Že vlastně Spejbl, Hurvínek, Mánička, paní Kateřina ještě tam je taky.
0: Paní
3: že jo?
0: Kateřina ještě, ano.
3: Takže oni tam mají v podstatě už mnoho let stejný hlasy, i když se už vyměnili ty jejich dabeři.
0: To je zajímavý.
3: To je strašně to jako je zajímavý.
0: To
3: no.
0: Právě nedělá jeden na ten samý člověk. Ano. Ale zajímavý je, že když si pustíš toho Hurvínka třeba z 50. let a z 80. je tam trošku jako...
3: Jo, trošku
0: je, je
3: jo.
0: To tam a ale... to je právě zajímavé. A zpětně ti to nedojde, až když to pustíš.
3: Přesně, přesně. No.
0: Takže přátelé, to je Hurvínek a mějte hezké odpoledne. Honza vysílá. Čau. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci D10 ve směru na Mladou Boleslav, směr od Prahy samozřejmě. Od 3. kilometru se jede jen jedním jízdním pruhem, a to zhruba 1 kilometr. Dále pak silnice 7 ve směru z Prahy na Slaný, respektive oběma směry, tak na úrovni letiště je 10-minutové zdržení, počítejte s tím. A kdybyste měli další info ze silnic, dejte nám vědět. Šťastnou cestu!

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Milujete umění? Nenechte si ujít výstavu Pablo Picasso Live v Galerii klášterů v Českém Krumlově. Nově do konce roku. Objevte uměleckou tvorbu, která byla ovlivněna jeho životem. Objevte Picassa. Více na kláštery.cz.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Nedělní den bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. V Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout i přehánky. Vítr zafouká od jihu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni.
4: Bylo 13 hodin, s vámi už teďka Honza Průcha, přeju krásný druhý květnový den a jdem za muzikou Marky Mark.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

Radio Kiss. Kysáci, frčíme dál, Active Weekend, takže pojďte sem s vašimi tipy a taky třeba i s vašimi výlety, kde právě teď jste. Nahrávejte všechno přes mobilní apku Radio Kiss a třeba se za chviličku uslyšíte.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Tak co, kysáci, jak si užíváte to nádherný počasí, který nám venku opět panuje? Pojďme si to užívat, dokud to počasí drží. Předpověď tedy působí celkem pozitivně, ale nikdy nevíte. Takže jaký jsou vaše plány na víkend? Dejte vědět přes mobilní apku Kisu. Já už tady mám jeden tip, nebo respektive já. Terka tady má pro vás jeden tip, kam můžete vyrazit za motorkama.
2: Tento víkend patří Staré Město u Uherského Hradiště 22. ročníku největších motocyklových závodů ve Zlínském kraji. Slovácký okruh s podtitulem O cenu Milana Šobáněho staršího. Jako každý rok se těšte na starší motorky od roku 1960, nejmodernější stroje z kategorie Superbike z roku 2025 i závody Sidecar.
1: Ale možná, kysáci, patříte mezi ty nešťastlivce, kteří musí makat, musí být v práci, takže i zástupce vás všech, co makáte, tady mám, je to Barča, která nás zdraví.
3: Čau, kysáci, tak kdybyste nevěděli, co dělat o víkendu, můžete jít třeba do práce, jako já, jako včera, jako dneska, no, protože to je sakra adrenalin, to, protože ve zdravotnictví bych chtěl pracovat každý. Čau, Bára.
1: Tak Barčo, aspoň, že je to ten adrenalin. Vám všem přejem krásný víkend.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio KISS.

0: Jukebox. Ahoj Lukáši.
1: Ahoj, zdravím.
0: Taky tě zdravím. Plány na víkend jsou jaký, nebo co právě děláš?
1: No zrovna jsme po obědě, dáváme si kávu se ženou a pojedeme na nějaký výlet s dětma.
0: A už víte kam?
1: Asi jo, asi pojedeme tady do sousední vesnice autobusem a zpátky si uděláme procházku pěšky.
0: Jasný, takže hezká příroda, hezký počasí k tomu. Tak by to mělo být. Teďka mi ještě prozrať, my se dneska například Kysáku na našem Facebooku ptáme, jestli se chystají někam letos v létě na dovolenou. Jak to máš ty?
1: No, my se určitě chystáme s dětma. Minulý rok jsme byli v Řecku, poprvé s dětma, moc se jim to líbilo. A letos určitě poletíme taky, chtěli bychom Itálii nebo znovu to Řecko, ale spíš tu Itálii.
0: Já jsem si říkal, protože ty si vybral Sara Perchettiamo, jestli to náhodou třeba nebude ta Itálie a je to tak. Takže komu posíláme tuhle pecku?
1: Určitě dcerám Amálce a Emičce, ženě Terce, všem, co nás poslouchají, tobě a všem, ať mají hezký den.
0: Vám taky, užijte si výlet a je tady Sara Perchettiamo, mějte se, ahoj.
1: Díky, ahoj.

0: lepší než originál.
1: Lepší než originál, rubrika naší ranní trojky, která vás neskutečně baví. A baví vás opravdu hodně, to jsem se přesvědčil minulý týden, kdy jsme s Vítou Lesákem vlastně přespívali Espresso Macchiato. Feedback byl obrovský, dali jste nám skvělý procenta, takže vám chci takhle i oficiálně přes ETH Rádia Kiss moc a moc poděkovat. Každopádně kysáci, můj syn taky pořád kouká, takže já už toho mám celkem plný zuby. Espresso Macchiato kouká pořád dokola, ale včera se mu povedla taková věc, když se koukal na YouTube Rádia Kiss, právě na Espresso Macchiato společně s Vítou, tak to zrychlil, že to bylo jednou tak rychlejší a to byla sranda sledovat obzvláště Vítu Lesáka při tom italském rapování. Takže to třeba zkuste, je to docela opravdu legrace. Ale teďka už se vrhneme na aktuální kolo, který má na svědomí opět Míša Dyňhová a není v tom sama, protože si přizvala kamarádku a zároveň taky fitness trenérku, takže krásnou babu Danielu Frankovou a společně přespívali song původně od Lady Gaga Million Reasons. Tady ten celý song najdete na našem webu kiss.cz, kde si ho můžete krásně pustit od začátku do konce a samozřejmě zahlasovat, jestli je to v podání Míši s Dančou lepší nebo horší než originál. Jako vždycky se výsledek dozvíte po 7:30 ráno v pondělí. A pojďme si dát ukázku, jak to zní.

0: Lásky jsem za volantem po celé republice.
1: Vysáci silnice 27 mezi Rakovníkem a Plzní, tak u Kralovic je dopravní nehoda, momentálně jsou tam záchranné složky, takže se zdržíte a raději zvolte nějakou objízdnou trasu. Komplikace očekávejte na D1 ve směru z Prahy na Brno, na 14. kilometru je prouchaný auto a zbrzdíte tam, ovšem zdržení je minimální, stejně tak krátký zdržení maximálně do 10 minut, také D6, a to mezi 131. a 132.

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Rádio Kiss. Počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. V Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout i přehánky. Vítr zafouká od jihu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni.
2: 14. hodina a sobota 2. května. Vám všem přejem krásný víkend. Teď už muzika Amber, This Is Your Night.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. The

Bena Kristová se teďka vrhneme na hokej, kysáci. Špatně jsme včera fandili našim osmnáctkám. Mistrovství světa osmnáctek probíhá právě teď a vrcholí na Slovensku našich sousedů. A včera byli Češi v semifinále proti Švédsku, mohli se dostat do finále, kde jsou nakonec Slováci. A mohlo to být československý finále. Bohužel jsme se Švédskem prohráli, to ještě tak blbě v prodloužení, kdy jeden z našich ztratil hokejku, takže vlastně jsme měli jakoby o hráče méně a hrálo se 3-3, takže vlastně 3-2. No byla to velká škoda, smůla. Každopádně ale medaile, naděje na ní ještě žije, na bronz a to utkání proti Lotyšsku o bronzový medaile se rozehraje dnes 15 hodin, takže fanděte, kysáci, za necelou hoďku opět kluci vlítnou na led a budou bojovat aspoň o tu bronzovou medaili, která by určitě slušila hokejistům za jejich výkony. Teďka už další muzika, za pár minut Active Weekend, ale do té doby Alan Walker, Max a taky DJ Fresh.

0: Kiss Active Weekend.
1: Přejeme vám krásnou sobotu, užívejte si to, a to nejlépe podle vašich představ. Například krásně si užívá Čmelák a jeho rodinka.
2: No, nazdar kysáci, tady Čmelák. Hele, jednoduchá rada. Je pěkně, vyražte na zahradu. Taky s rodinou všichni na zahradě, děcka, babka, dědek, psi. Na zahradě grillujeme, paráda. Takže si užívejte víkendu a mějte se pěkně, čago.
1: Čmeláku, krásná rada, jen ta zahrada nějak chybí. Každopádně, kdybyste měli chuť třeba i vy na něco z grilu, třeba takový dobrý burger, tak vyrazit můžete do Českých Budějovic.
3: Na jihu se můžete, kysáci, pochutnat. Největší putovní Burger Street Festival v Česku zamířil do Českých Budějovic k OC4 Dvory. Dnes tady bude až do 8 do večera. Celý víkend se tady koná program pro celou rodinu a připraveny jsou i soutěže.
1: Co pak děláte o víkendu vy, kysáci? Dejte nám vědět přes mobilní apku.
0: KISS Active Weekend.

Když se hity rodily na MTV, když jsme plakáty idolů vylepovali na zdech, i takové byly 80. Jeden z největších hitů této doby hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: Kiss přijede do Ostravy.
1: Už 9. května
2: na Mega Kiss Party.
3: Během jednoho večera vystoupí v Ostravar aréně naživo spousty hudebních legend.
0: Two Unlimited. A dalších 9 hvězd nejen 90. let.
4: Vstupenky v prodeji.
5: Info na webu kiss.cz.
6: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: David Guetta, tedy Swims, Gun, Gun, Gun. Kysáci, vy jste fakt kámoši. Před kolečkou, fakt tím víkendu jsme probírali zahrady, grilování. Já jsem si trošku postěžoval, že tady zahradu nemáme ani ten grill. Tak už mi přišlo přes mobilní apku asi tak 10 fotek vašich grillů a zahrad. Takže díky moc. Teď už je ale čas na další hudební legendu.
1: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
0: A za legendou míříme do Německa, kdo by neznal partičku 666. Legendární pecky, Alarma, Paradox a mnoho dalších. Mám jejich bestovko a opravdu se dá poslouchat od začátku až do konce. A pokud máte rádi takovouhle muziku, tak si taky nenechte kysáci ujít horečku sobotní noci, která dnes začne jako vždycky úderem 19. hodinky, protože horečka sobotní noci je vždycky narvaná takhle skvělejma peckama. Pojďme tedy na 3 šestky a Paradox právě teď na Rádiu Kiss.
2: Top, top, top.

0: Ostravě.
1: Přesně za týden už budou naše krásné kysačky prohrabávat šatník a štelovat šminky, protože přesně za týden se uvidíme v Ostravar aréně v Ostravě na Mega Kiss Party Live s hvězdami 90. let a milénia, takže tam uvidíte nejen tým Rádia Kiss, ale taky kapelu Blue, Venga Boys, Two Unlimited, Lubegu, Eiffel 65, Milli Vanilli, Fun Factory, Lunu, Masterboy, Labuš, Rednecks a taky Koronu, a bude to prostě nezapomenutelný, jako vždycky u těchto Kiss Party. Kysáci, máte teď jedinečnou možnost na Facebooku Rádia Kiss vyhrát vstupenky zadáčo pro celou vaši partu. A už záleží na vás, jestli je to banda kámošů, jestli je to třeba vaše parta dobrýho kolektivu v práci, jestli je to parta sousedů, no prostě jakákoliv parta. Mrkněte se tedy na náš Facebook, Facebook Rádia Kiss, a tam pod příspěvek s touto soutěží, která vyvrcholí zítra, označte ty vaše kamarády nebo kolegy a tak dále a napište, proč právě vaše parta by měla vyrazit zadáčo na Kiss Party v Ostravě. Tak přeju vám hodně štěstí, ať vyrazíte zadáčo na Mega Kiss Party v Ostravě, a když už se bavíme o hvězdách, který budou za týden v Ostravě, tak si jednu z nich 100% dáme. Jsou tady Venga Boys, Up and Down. Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Krásnou sobotu přejeme i na silnice D2 ve směru z Bratislavy na Brno. Pozor si dávejte na 28. kilometru, 280. pardon. Kamion je tam po defektu a na vozovce jsou kusy gumy, takže bacha na to. D11 Praha směr Hradec Králové, 40. kilometr v ostavném pruhu je auto a lehce zasahuje do pruhu pravého a ještě také silnice 7, tedy tah mezi Prahou a Slaným. Tak na úrovni letiště je dopravní omezení, makají tam silničáři a v obou směrech se to trošičku zdržuje v kolonách, ale maximálně do 10 minut. Tak vám všem přejeme šťastnou cestu a dobrý dojezd.
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Původně byl policista protidrogové centrály, od teď je ale posilou generální inspekce bezpečnostních sborů GIBS. Polda, co hlídá Poldy, aby nesešli na scestí. Nový seriál Inspekce je z části inspirovaný skutečnými případy, které se odehrály v rámci českých bezpečnostních složek. Od začátku dubna ho můžete vídat na streamovací platformě Prima+. V hlavních rolích Vojta Dyk a Kristýna Ryška. Pro Kiss Katka Čepelíková.

0: Radio Kiss počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. V Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout i přehánky. Vítr zafouká od jihu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni.
2: Krásný víkend vám z Kisu stále přeje Honza Průcha. Doufám, že si užíváte Kisáci a teďka už si dáme vzpomínku na fenomenálního Paul Johnsona.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Sheeran, Castle on the Hill. Kysáci, pokračuje Active Weekend, do kterého opět budu moc rád, když se taky zapojíte, dáte vědět, kam razíte, třeba dneska večer nebo zítra, jaký máte plán a tak dále. Já mám takový jako předtip před tím Active Weekendem. Dneska můžete vyrazit na Timiho. Nemyslím tím tu slavnou velrybu posledních dní, ta už si vesele plave v severní moři, ale myslím Timmy Trumpeta, protože dneska večer vystoupí v Praze v klubu Duplex. Ale více nějakých tipů už za pár minut. Do té doby C-Block, Get Far, taky Felix Jan.

0: Active Weekend.
1: A opět se jdeme podívat, kysáci, co bychom mohli dělat tento prodloužený víkend, takže nejdříve míříme do Rokycan.
2: Dnes se rokycanské Masarykovo náměstí proměnilo, kysáci, v ráj pro všechny milovníky dobrého jídla a pití. Tasty Street Food Festival přivezl do města to nejlepší z moderní mobilní gastronomie. Vyrazit sem můžete až do 7. večerní.
1: To je stejně zajímavý, kysáci, s příchodem krásného počasí většinou tady na kysu myslíme na jídlo, nikoli třeba na sport, který by k tomu počasí, s tím počasím mohl být více spjatej, ale mě to takhle třeba vyhovuje. Každopádně, co děláte vy, jsem se taky ptal a ozvala se Pája.
3: Ahoj Honziku, tady je Pája. Jo, momentálně dělám to, že dělám generálku, myju okna, celý obejvá komplet, úklid. No a u toho hlavně poslouchám rádio, Radio Kids. Chlapi makají na zahradě, pač babička má za týden oslavu narozenin, aby to tam bylo všechno v cajku.
1: Ať to jde tedy pěkně od ruky a vám všem krásnou sobotu.
0: KISS Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio KISS.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já si pamatuju, že to je fakt jako nedávno, co jste odvysílali první prázdninový den. Já mám takový pocit, že čím jsem starší, tím jsou ty prázdniny pro mě kratší a kratší.
2: Naprostý souhlas, to si myslím, že takhle mají úplně všichni, ale nebylo to přece špatný léto, ne? Trošku jako koza z vyšety.
3: Nebylo.
2: Taková zmutovaná kozička.
3: A dost už.
4: Já se asi čurnu. Ne.
2: Tím se budou strašit děti na začátku školního roku. Už vám to začíná.
0: Ranní Kiss. Od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Trendový jukebox.
1: Netrpělivě čekajícím kysákem na telefonu je teďka Zbyněk. Čau Zbyňku.
2: Ahoj.
1: Tak co, jaký byl první máj, řekni mi, políbil se někoho pod rozkvetlým stromem?
2: To ne, ale odvezl jsem kamarádku na 1. máje.
1: Odvezl si kamarádku, aby jí políbil někdo jiný, nebo jak to je?
2: To já nevím.
1: Jo, to už
2: já nevím. Daleko.
1: Jasně, tak aspoň to ono, tak je pravda, že je to lepší než nic. Teďka už připravený Future Breeze, Heaven Above, komu posíláš?
2: Takže pro všechny, kteří v tomhle krásném počasí pracují a pro tu mou kamarádku Adelku, že ji pozdravuji, ať se má krásně a ať se drží.
1: Hele, a já jsem se chtěl zeptat, možná je to drzí, jo, ale no. Chtěl by si Adelce dát třeba příští rok na 1. máje polibek pod rozkvetlou třešní?
2: Samozřejmě.
1: No vidíš, tak snad Adelka poslouchá. A ono by to šlo klidně i druhýho nebo třetího, ono je to úplně jedno.
2: Jasně,
1: tak jo. Posíláme Future Breeze, měj se hezky, ahoj.
2: Díky, ahoj.

0: Český film Šeptej, taky už legenda 90. a song, který v něm zazněl, Wobble You Petal na rádiu Kiss. Teďka už pojďme dát další soutěž, respektive info o ní.
1: Soutěž s webem teniskožrout.cz.
0: Ať víte, co se na vás chystá příští týden od pondělí do pátku, totiž soutěžíme s webem teniskožrout.cz. Pokud jste o tomto webu ještě neslyšeli, tak vězte, že to je web specializovaný na to, respektive společnost specializovaná na to, aby každý neměl stejný boty, abyste se prostě odlišili. Oni totiž sbírají takový ty kousky, které už třeba nejsou v prodeji, kousky, které jsou limitované, prostě kousky, které nenajdete v běžném krámu, abyste pak třeba nepřišli na nějakou party a neviděli, že má na nohách stejné boty dalších 5 lidí. Myslím si, že je naprosto ideální prostor pro to, abyste se něčím trošku odlišili a měli opravdu krásný kousky bot na svých nohách. No a právě o vouchery na tento web, abyste si mohli něco pěkného koupit, budeme soutěžit. Od pondělí do čtvrtka, vždycky po 9. dopolední o vouchery v hodnotě 2000 a v pátek půjdeme do krásného finále, kdy někomu z vás přistane voucher v hodnotě 10 000 korun. Vaším úkolem je kysáci mrknout se na web teniskožrout.cz, protože soutěžní otázky budou se týkat právě informací z tohoto webu a soutěžní otázku vždycky položíme právě po té 9. dopolední. Takže se mrkněte i na náš web a si pročtete všechno, co potřebujete vědět k této soutěži a pak už zkuste svoje štěstí a třeba budete mít nějaký exkluzivní kousek na svých nožkách už brzy.
1: Radio Kiss.

0: Kysky jsem za volantem po celé republice.
1: Krátce před 16. hodinkou je na silnicích relativně klid. Výjimku dělá například silnice 66, trasa mezi Milínem a Příbramí. Tak u odbočky na Konětopy se stala nehoda, momentálně se to tam řeší. Provoz je tam kyvadlový a lehký zdržení v obou směrech. Šťastnou cestu!

0: maso na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Rádio KIS počasí.
3: Nedělní den bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. V Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout i přehánky. Vítr zafouká od jihu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni.
4: Čtvrtá hodina odpolední, 2. květen, s vámi Rádio KIS, taky Honza Průcha, teď už společně s námi i Silver, Forever in Love.
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. The Happy.

0: Dozněla nám ryze letní Luis Fonsi, Ekemela Culpa, no a Kysáci, my pokračujeme fakty v víkendu, dneska naposled si ho dáme za pár minutek. Stále mi dáváte přes mobilní apku vědět, že třeba makáte a některým to vůbec nevadí.
1: Čau Kysáci, zdravíme všechny Kysáky, všichni, co poslouchají Radio Kiss. Jsme dva pekaři, který o víkendu dělají a vůbec nám to nevadí, nás to baví. Tak zmiňte se krásně a ahoj Vlado a
2: Šárka.
0: Tak hlavně, že vás to baví a my vás budeme podporovat v tom, že budeme hrát co nejlépe, aby se vám to co nejvíce líbilo. Takže Kysáci, šup sem s tipama nejen na dnešní večera podvečer, ale třeba i na zítřejší den, kam bychom měli o víkendu ještě vyrazit. Yeah.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Co ještě dělat dneska takhle v podvečer? Ozval se nám Laďa a zve nás do Vřešovic u Prostějova, do areálu bývalého koupaliště, protože tam je dneska tradiční stavění májky od 17 hodin, takže začíná to za pár desítek minut a je tam pro vás připravený malý vystoupení, ale hlavně dobrý jídlo a dobrý pití. A novinkou pro letošní rok jsou prý taky výborné palačinky od Pavlínky. Takže tam doražte, jak jsem říkal, tohle to byl kysák Laďa, který nás zve. A teďka už tipy spíše na zítřejší den, nejdříve tip od Terky.
2: Máme pro vás tip na výlet pro celou rodinu. Navštivte výstavu Soch z písku v Lednici na Moravě s tématem Bali. Těšit se můžete na umění, inspirace a zážitky pro celou rodinu. Výstavu můžete navštívit až do konce října.
1: No a ještě Blanka, ta zve do Benešova.
3: Přijďte kysáci na třetí ročník výstavy modulového kolejiště pořádanou v Sokolovně Benešov hned vedle nádraží Benešov u Prahy. Setkání železničních modelářů tady probíhá celý víkend a pak i v pondělí a v úterý.
1: Přejeme krásný víkend s Kisem.
0: Kiss Active Weekend.

digitálky, kazeťáky, ale i mrkváče nebo elasťáky. Co jste v osmdesátkách nosili vy? Jeden z největších hitů této doby hrajeme na rádiu Kiss právě teď.

0: Legendy horečky sobotní noci Rádia Kiss.
1: Tohle to je legenda par excellence. Nebudeme chodit kolem horké kaše. DJ Tiesto. Začátky byly trancový, pak samozřejmě přišla éra toho, že dělal muziku podle toho, jak to cítil, podle toho, jak si to taky vyžadovalo obecenstvo, a tak to vlastně dělá dodnes a myslím si, že to dělá moc dobře. Kdybyste DJ Tiesta chtěli vidět na vlastní oči, tak teďka momentálně jede tour po Spojených státech a když byste zajeli do Las Vegas, tak ho v podstatě nemůžete minout, protože on do konce roku v Las Vegas má, což když jsem to tak počítal, nějakých 20 svých vystoupení, takže když se podíváte na oficiální web DJ Tiesta, tiesto.com, tak tam to má všechno rozepsaný a nejblíže bude 12. července v Londýně v Silver Rocks Island, takže tam ho můžete také vidět. Každopádně třeba nám DJ Tiesto zazní ještě také večer po 19. hodince v horečce sobotní noci, kterou má na starosti DJ Bassleaker, protože je to pravidelný návštěvník horečky sobotní noci a nezapomeňte, že horečka sobotní noci i přesto, že končí ve 23, tak pořádná salva muziky bude pokračovat v Bass Machine až do půlnoci právě od 11. večerní. Teďka už tedy jeden z těch legendárních kousků DJ Tiesta, Adagio for Strings.

0: Kisu nám doznívá zase další pecka z milénia, tedy z nového tisíciletí. DJ Set Work, Time to Wonder, a my se pojďme podívat, jak můžete na Kisu pravidelně vyhrávat prachy.
1: 7-7. Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
0: Ano, přesně tak. Každé všední ráno, vždycky v 7 hodin, máte možnost vyhrát nějaký prašulky do vaší peněženky nebo na váš účet, protože soutěž v 7-7 stále trvá a od pondělí do pátku, vlastně do čtvrtka, protože nebo já vlastně nevím, jestli příští pátek taky bude. Každopádně v pondělí 100%. A když se vám podaří dovolat na číslo 210-323-323 už v 7, tak někdo za vás hodí kostkou a číslice, která na kostce padne, tak tolik vám pošleme peněz. V případě, že padne šestka, přidáme ještě bonusovou tisícovku navrch. Já jsem tak jako zaslech, že tento týden nebylo úplně jako štěstí na ty vysoké cifry, i když padla tam třeba 4 000 krásný, ale myslím si, že třeba ten příští týden to může obejít samý šestky. To už záleží jenom na tom, jak se říká, na tom štěstíčku. Takže kysáci, podívejte se i na náš web kiss.cz, no a v pondělí můžete být o něco bohatší. Zkuste svoje štěstí.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss Radio.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, se 17. hodinkou na silnicích relativní klid. Pozor si, jenom dejte na D5 ve směru z Prahy na Plzeň. Na 14. kilometru se řeší dopravní nehoda, ale je to bez delšího zdržení, maximálně do nějakých 5 minut. Šťastnou cestu!

0: KIS počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. V Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout i přehánky. Vítr zafouká od jihu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni.
2: 17 hodin minutka k tomu, před námi už další muzika Klas, taky Shaggy Angel a krásnou sobotu vám přeje Honza Průcha.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

se dnes a kysáci, my se v této hodince budeme soustředit taky na to, co byste chtěli slyšet vy, nějakou vaší oblíbenou, kterou jste třeba dlouho neslyšeli, protože v této hodince, jako vždycky mezi 17. a 18. o víkendu, dvě přání, dva jukeboxy a těším se na vás v tom prvním už zhruba za nějakých plus minus 10 minutek. Takže buď to číslo 210 323 323, anebo mobilní apka Rádia Kiss.

0: nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Krásnou sobotu ti přeju, Ondro, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak prosím tě, jak u tebe vypadá a probíhá víkend?
2: No, u mě víkend je pracovní, jak včera svátek, tak celý dnešek i zejtřek. Akorát parkuju před fabrikou a chystám se do práce.
1: Teda, tak to ti nezávidím. Aspoň si udělej trošku radost teda takhle na start pracovního procesu a Marky Mark, Good Vibration, komu to poletí?
2: Ano, přesně tak. Ale pro všechny, kdo mají pracovní víkend jako já, pro tebe do studia.
1: Díky.
2: A i pro ty, co nemají pracovní víkend, ať užívají krásného počasí.
1: I za tebe třeba. Veď.
2: Přesně tak.
1: Tak jo, ať to rychle utíká, Ondro, měj se hezky, ahoj.
2: Díky moc, dejte se.

0: Kicáci v Ostravě.
1: Kicáci přesně za týden se všichni uvidíme v Ostravar aréně v Ostravě na Kiss Party Live, na Mega Kiss Party Live s hvězdama 90. let. Jen tak jako letem světem vypíchnu Two Unlimited, Lubega, Eiffel 65, Fun Factory, Luna, Masterboy a tak dále a tak dále. Všechno najdete na našem webu kiss.cz a stejně tak se tam dostanete na předprodej, abyste si lístky v pohodlí domova pěkně zajistili, takže kiss.cz je ta správná adresa, kde se na předprodej proklikáte, ale taky pro vás důležitá informace, že vstupenek bude dostatek pro vás všechny i na místě, pokud se nechcete nikam proklikávat, tak klidně počkejte až do Ostravy, tam si u pokladny normálně lístek pořídíte a půjdete společně s náma zapařit. Tak se tam vidíme už příští sobotu 9. května v Ostravar aréně.
0: Mega Kiss Party v Ostravě.

0: nehraje více písniček na přání.
1: Jukebox.
0: Víkendový jukebox.
2: A teď už si dáváme další jukebox, kysáci. Ozval se nám asi z nějaký pěkný grilovačky Jirka.
3: Ahoj Honzíku, takže my jsme tě chtěli požádat o zahrání krásné písničky třeba od GJ Scotty, Piráti z Karibiku, a bylo by to pro Jirku, pro Zuzku, pro druhýho Jirku, pro Martina, pro Míšu, pro Libora, do Přerova, do hospody Pivovar, a někteří ještě grilují na zahrádce. Takže děkujeme moc, že nám to vyplníš. Ahoj a měj se krásně.
2: Vyplním s radostí, užívejte si dnešního dne a posíláme Scottyho a Černou perlu.

0: Kiss. Radio Kiss. Radio Kiss. Filmové tipy.
1: Zkušený žoldák speciálních jednotek, který přežil i ty nejzoufalejší situace, dneska trpí posttraumatickým stresovým syndromem. Bojuje se svými osobními démony a snaží se začít nový život. Jenže než se stihne dostat z těch všech situací, ocitá se zpět v ohni boje a musí bojovat tvrději než kdy předtím. Muž v ohni je nový seriál, který běží na Netflixu. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Ještě chvíli a zase hrajeme to nejlepší od 90. let.
4: Milujete umění? Nenechte si ujít výstavu Pablo Picasso Live v Galerii klášterů v Českém Krumlově. Nově do konce roku. Objevte uměleckou tvorbu, která byla ovlivněna jeho životem. Objevte Picassa. Více na kláštery.cz.
5: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Nedělní den bude ve znamení jasné až polojasné oblohy. V Čechách se bude během odpoledne objevovat vysoká oblačnost a na západě se k večeru mohou vyskytnout i přehánky. Vítr zafouká od jihu rychlostí do 7 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 23 a 27 stupni.
2: Odbyla 18. hodinka, s vámi Radio Kiss, krásný sobotní podvečer vám přeje Honza Prucha a teď už muzika Alexia, Let the Music Play.
3: Od 90. let, Kiss, Radio Kiss.
4: Be happy, let

0: lepší než originál.
1: Posloucháte Radio Kiss a připomeneme si, že rubrika Lepší než originál stále frčí další kolo na našem webu kiss.cz. Můžete opět hlasovat o dalším kousku, který má tentokrát na svědomí Míša Dinhová, ale nezůstala v tom sama, ona se totiž přizvala svoji kámošku Danču Frankovou, zároveň je to taky krásná fitness trenérka a společně si vzali do parády Lady Gaga song Million Reasons, Kisáci. Na našem webu najdete celý tady ten track, zároveň tam můžete hlasovat a to až do pondělí 7:30 ráno, jak už je zvykem v rubrice Lepší než originál. No ale my si ji dáme teďka pěkně, kompletně celou i v vysílání Rádia Kiss, takže pojďme na to, je tady Míša Dinhová a Daniela Franková. Lepší než originál.

0: Na Kissu přichází právě teď jeden ze dvou jukeboxů této hodinky, takže co pak bysme si tam měli dát? Nejdříve se nám ozval Kubin.
1: Čau Kisáci, můžu poprosit o zahrání nějaké pecky pro moji milovanou ženu Marketku, ať nám práce na zahradě utíká, když už jsou tyhle krásný tepla, ať se můžeme opalovat a přitom krásně makat. Díky Kubin.
0: No a aby toho nebylo málo, ozval se také Ivo.
2: Ahoj, tady Ivo ze Šumperka, chtěl bych nechat zahrát jednu zapomenutou devadesátku a bylo by to D-Light, Groove is in the Heart. Dík moc, mějte se, naschle, pěkný víkend.
0: No a myslím si, že neprávem zapomenutá, takže pojďme na ní a pojďme na tuhle tu skvělou vzpomínku D-Light. Groove is in the Heart.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu. Kachna ranního Kisu.
1: Takže Verčo, teď si moc přejeme, aby si trefila kachnu a vyhrála dárek právě ty.
2: Jedna z těch kachen by mohla být ta s těma stývajícíma silnicema. Když si Romčo říkal, že na cestě mezi Ovčárama a Kolínem
1: ano.
2: už je tahle stývací dálnice a že by tam mělo údajně být Kolíne.
1: Mě to tam hrálo opravdu nahlas, Kolíne.
3: No vidíš.
2: Ne. Jo, ale z rádia.
1: Máš pravdu, Veru, jasně, dárek je tvůj.
2: Já jsem to vůbec nečekala, že se mi to povede, tyjo, takže jsem naprosto v šoku.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Závěrečný jukebox s datem 2. května a ten si dáme právě teď, takže ozval se nám Mára.
1: Čau Honzo, prosím tě, zahraj tam Fun Factory Celebration. Nebudu tě provokovat, že jsem na zahradě, že svítí sluníčko, je krásně, když jsi ve studiu, zdravím tě a bude to pro všechny kysáky, kteří se chystají už za týden 9. května do Ostravy na Mega Kiss Party a užijeme si to, moc se těšíme a Fun Factory Live, Marek, čau.
0: To bude velká jízda, no teďka se trošičku připravíme a navnadíme, takže pojďme na ně, Fun Factory Celebration. Let's go.

nejlepší od 90. let. Non-stop Kiss, Radio Kiss.

Tak co, kysáci, zavrtěli jste se trošku, možná, že vás přepadl trošku chtíč si zatančit. To byl totiž Mike Candis a One Night in Ibiza a přesně takovýhle pařmenský songy a takovýhle věci, které nám vždycky zlepší náladu, si budete dávat celé horečce sobotní noci s DJem Basslickrem a ta začne už v 19 hodin, tedy za malou chviličku. Tak si to užijte ve společnosti Rádia Kiss. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Honza Průcha a budu se těšit zase zítra ve 13 hodin. Ahoj! I give you

Krásnou sobotu vám přeje moje maličko DJ Basic, 2. květen 2026, tak doufám, že jste se včera měli skvěle, luxusně a fenomenálně, že jste si oslavili ten krásný lásky čas. No a my jdeme slavit horečky sobotní noci, jak jinak, za náma Nova Space, Love Changes Everything, teď si dáme jednoho právnička, no a v téhle hočce i selej se spoustu skvělých hudebních hitů a novinek, na který rádi vzpomínáme, a samozřejmě i hity, který nás budou obalovat. Třeba zmíním Aquagen a Polky Neternity. Dneska v Horečce bude i skvělý Marko Nragagagam.

0: u toho se opravdu vždycky rozplývám. No a celé jistě, co zazní dneska. Pro všechny milovníky Eurodanceů, kvalitních hitů, tak třeba Puff North a jejich Ruf mich an, čili Call Me Now. Ruf mich an, tak jo, plánujem to tam hudebně, teď už právník The Lawyer, I wanna
1: Radio Kiss a horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
3: I wanna

0: Rozhodně milujeme formaci Scooter, kterou si teď dáme, která nás, myslím, že v září poctí návštěvou v Ostravě a my v Eteru Rádia Kiss jim taky pravidelně věnujeme svůj čas. Mě trošku mrzí, že se třeba tolik nehraje hit Eyeshadow DJ. Ten mi chybí v Eteru, jo? Výčet hitů, který se moc nehrál od Scooteru, jo? Eyeshadow DJ, ty jsem to... Dost se zapomnělo třeba i na skladbičku Jiga Jiga, jo? Nechápu, jo? Pak s tím něco dělejte, nebo Sebleu, taky jeden čas se hodně hrával. S francouzskou zpěvačkou, jo? No a moc často se nehrá ani Faster, Harder, Scooter. Co známý hity, jo? Nebo vzpomeňme třeba, to hraju hodně pravidelně, Back in the UK, moje oblíbená. Zapomíná se i třeba na I'm Your Pusher. Stop and Posse! Nebo Let Me Be Your Valentine, Safra jako. Takže jukeboxy, jo, kysáci. Vybíráme tyhle hity. Ale teď teda si dáme od Scooteru jako něco, co se dlouho nehrálo, jo? Tak sválně, to bude zajít. Na Kissu konečně sobotní noci. Jdeme na to.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

noci. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer na Radio Kiss. Hey girl.

0: večer, kysáci. Je na čase si dát něco žavýho, novýho z dílny fenomenálního mistra Jean-Luca, což je náš kolega, drahý miláček, bombardiák, světový idol, třeba i Timmy Trumpeta a dalších mistrů na taneční muziku. Takže my od něj si dáme překopávku Titaniku, který vlastně teď byl nedávno v televizi, že jo, spousta lidí si u něj pobrečela, včetně mě. A moje mamka ho viděla třeba úplně poprvé v životě, třeba v nemocnici, tak na to koukala, říká, ježiš, ten Titanic, to je krásný. Vášo, já se asi pořídím televizi, to je hezký. Takže Jean-Luc, tip na hit horečky sobotní noci, jedna z těch žhavých věcí, kterou samozřejmě můžete podpořit třeba i v Kiss parádě Rádia Kiss. Tak tam, Kiss.cz a teď Jean-Luc a Nick Jay z Austrálie. My heart will go on.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Rádio Kiss.

Dneska večer v rámci vystoupení v Praze zahřímí tenhle ten magnát v duplexu. Vystoupí Timmy Trumpet, je vyprodáno, takže neskoušejte lísky, já jsem si jeho chtěl koupit taky, že bych vyrazil po Bass Machineu. Ne, nejsou, všade, škoda. Každopádně Timmy Trumpet teď na KISu. Společně třeba i s Axwellem Ingrossem nebo Pafnor Sibulsem Call Me Now. A dneska Bass Machine 320, taky vás tam navnadím na spoustu zajímavých hitů v rámci Bass Machineu. Třeba dneska opravdu novinková věc od WW. Jmenuje se to No Batty Dio. Mně se to strašně líbí. Ono to má neskutečný dráf, jo, kysáci. Takováhle muzika. Po 11. večer. Aha, na Radio Kiss. WW.

0: Kysáci, máme po 20. hoďce. Mně se líbí, jak jste jako veselý a zároveň aktivní, protože se mi tady ptáte, hele, co jsi to hrál? Tu ukázku WW, milý hoďce. Tak WW Slochtha Six Kai z Japonska Nobody Dio, WW Remix. Tak jestli vydržíte do 11. tak vám to pustím celý. Ale teď, už máme po 20. Za náma Charlie XCX, vím, že Anetka má ráda Charlie XCX, tak Anet se to letí takhle. Ta byla na pražský Maja, ale soupařila tam, takže i pro ně. No a teď Technohead, I Wanna Be a Hippie, trošku rychtičky si dáme a jedničku naší Kiss parády za moment, protože vemte si, že naší Kiss parádu vyhrála poprvý a porazila tak Scootery. Ray from Outer Space, tak porazila je BB Rexa Faithless, New Religion. Takže dáme si tohle krásný náboženství na Kissu. Už za chvilku.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: druhý květen je tady. Tak ano, tahle music letí i pro Fáňu, Lukina, Tomíka, Lucu. Lukin měl narozeniny 28. dubna, takže dodatečně mu přeju už jako nejlepší. 29. dubna měl narozeniny můj bratranec František Rot, tak Františku přeju už jako nejlepší. 27. dubna měla narozeniny moje sestřenice Hanička Rodová. Tak, počkej, no, ona už se vdala. Já mám vždycky problém, když se někdo vdá, tak já v tom mám bordel, takže ano. Tak, Hanička, no, rozhoňová, dobrý. Takže tam zdravím a všechny, kteří měli narozeniny, a jdeme si hrát na kysu. Jedeme dál, Horečka sobotní noci, Italo Brothers, Moonlight Shadow.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss, Radio Kiss.

0: Vlastně teď nás čeká další brutální věc. Nejnovější Calvin Harris, Kasabian a Release the Pressure. Je to hit, který jsem vám nabídnul třeba v Kiss parádě jako tip na hit. A teď žhavá novinka horečky sobotní noci. Release the Pressure, tak se to jmenuje. Zase na tom vydělá Mylan, protože tahle ta skladbička se celku slušně točí po celém světě a začíná ovládat britskou charts a taky americkou Hot Billboard 100 charts, takže budiš mu přáno tohle tomu mágovi. Jdeme se podívat i na Kate Racida, hit Life is too short nás čeká v horice sobotní noci, to bude pro Pavlíka, taky Ivu a Jarušku, pro všechny policejní hlídky, kterými tady psali v éteru Rádia Kiss, taky těm budeme dělat radost na Kissu a Randu Friedrichu, ten bude taky rád. OK, a Tomáš Jesliacký, jdeme pozdravit ti taktéž, ať toho nemá málo. Jedeme z kopce.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

0: Stále a neustále jedeme horečku sobotní noci. Teď se podíváme na další hezký song, hezkou písničku, jak by řekla třeba moje babička. A moje oblíbená, Nirvou Nicky Romero, Like Home, jako doma. Vždycky, když slyším tyhle ty první rytmy, tak si vzpomenu na ty australský dvojčátka a říkám se, hele, ty mají tak krásný hlasy. A nejen krásný hlasy, oni to mají krásnýho víc. Ale v tom krásným českým éteru, v tom našem rybníčku, teď poletí právě tahle ta skladbička Like Home i za moment i DJ Laša, Gabry Ponte a Julia Omjakáraš, taky hit, který zažil toho spoustu. A ještě má před sebou velkou kariéru, protože přichází v roce 2026 remix od Gabry Ponteho, přímo jako nejnovější, že tenkrát ho zremixoval. Takže to všechno vám nadělí Basicr na Kisu. Už v následujících vteřinách, teď Nirvou, Like Home, udějte domeček rukama, domeček nahoru, jako jsme dělávali na festiácích. Jo.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.

své jméno. Horečka sobotní noci. Nové i starší hity z diskotek. Každou sobotu večer. Horečka sobotní noci na Rádiu Kiss. Wonderland. Far beyond reality, but so close we are.

0: Jo, máme po devátý večerní a za náma Trendscore Project. A teď náhodou Verona, nebo taky Imperio, protože se blíží Tomorrowland, já se ohromně moc těším na Tomorrowland letos, kde se potkáme, zapaříme na druhý víkendu a na scéně si dáme tuhletu petelici, to bude husináš na zadku. Proč jsem nejel na Tomorrowland? Ne, protože se tam letos potkáme, že jsem sehnal lísky a moc si toho vážím, děkuju Peťo, zdravím ještě jednou, ale proto, že Tomorrowland volil nejlepší hit podle vás fanoušků, tenhle ten největší festival taneční muziky na světě, tak zvolil absolutním smash hitem single od Aviciiho Levels. Já se tomu vůbec nedivím, protože Avicii tam nahoře na nás určitě kouká a tahle jeho skladbička prostě byla nejlepší na světě. A na Tomorrowlandu epická, epická úplně number one. Tak jo, Avicii Levels taky bude dneska v Rysi sobotní noci, no a vy pojďte přispět, co byste chtěli slyšet. Taky skvělý mi napište Instagram DJ Baselicker, The Baselicker, jo? OK, here we go. A my popojedem.
1: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.

0: Atlantis.
1: Mám tady otázku, co děláte u horečky sobotní noci, jo? Tak vy plně pošlete hlasovku. Poslala Dominika. My s přítelem souložíme. To je dobrý, no. Tak asi neposílejte hlasovku z toho, co tam děláte. Přímo, jo. Ale tady pečete rohlíky. Tyjo, vy pečete rohlíky, jo. Si děláte srandu, ne? Tomu nevěřím. Fakt, jste hustý. Krimim slepice, napsal Bohdan. Ty vado. Picnu. Tak jo, hele, někdo kouká na bednu, tak proto si dáme Mesh in Your Arms, to byl taky legendární Seroš. A, to je jak reklama na nějaký auta, že jo. Necháme to bejt. Jdem si zahrát, jestli mě úplně dopili. Kele Celaví, taky chystáme Prodigy. Pro Filu Jankovskýho, ten to miluje. Na kisu!
2: Noc, která má své jméno.
3: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: Pat nějaký ten nový hit a my se tentokrát podíváme na mistra Aquagena je blbě, když jsem byl v Rakousku ve Vídni na Millennium Beats festivalu, tak tam řekli Aquagen a já se opak ptám Gina, říkám, hele, tě blbě vyslovuju v tom Rakousku, ne? A vlastně organizátorka Fabi Fabicious, což je vlastně organizátorka těch velkých akcí ve Vídni na Donauinselu, kamarádka, která jezdí k nám na Kiss Party, tak mi říkala, on vlastně všechny podniky na Chicht ve Vídně, pokud znáte, tak Fabi říkala, hele, no já jsem to zadávala klukům od nás ve Vídni a oni to tam prostě blbě namluvil Aquagen, říkal. A přitom Aquagen, prostě to je ikona, která už funguje několik desetiletí v Rakousku třeba, že jo? Těch hitů, co měli dohromady, jo? S kolegou. Everybody's free, ty vado, to miluju. Jo. A teď si dáme právě Eternity, což je překopaná věc od Snap. Tip na hit Horečky sobotní noci a dokonce hit, který vstupuje do našeho denního vysílání. Od zítřka se s ním můžete potkávat v našem krásným éterovým rybníčku. Můžete poslouchat novinku od Aquagen a Paula Keena. Taky let's go.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Radio Kiss.
3: Hi Radio Kiss, I'm Gino from Aquagen and you're listening to my new single, Heat.

0: Horečka sobotní noci jede, stále jako nezastavuje, máme zpoždění, jak by řekli, ve slunce senu na Rádiu Kiss. Tak a já tady uzavřu ještě hodinku a pak hodinka do Bass Machine. Hitem, který hrál ve středu ráno, raním Kissu, já jsem se měl radost, Scotty Braveheart, 2011, krásný počin, který to tady nastartoval hudebně. A bude Martin Garrix, High on Love. High on Life. Na Kissu. Rádio Kiss, DJ Bassliquor, sobota večer, 2. květen, tak si to tam dejte, pošmákněte, ať to máte rádi.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci.
1: Rádio Kiss.

0: is the answer.
1: Ano, ještě jsem tady stále s vámi, DJ Basic, teď si jdeme dát sobotní noc, Funkstar Deluxe Saturday. Já se přiznám, že ten hit mě vždycky bavil od Funkstar Deluxe, týhletý bandy jsem ho měl úplně nejradši a líbila se mi vlastně ta energie, kterou do toho sypali a dávali. A takhle to má prostě vypadat a mělo by to mít tu velkou energii, kysáci. Takže toč další hudební rytmus ve víru sobotní noci. Napsal mi tady Pavel, zahraj všem, který mají dneska dobrou náladu a vím, když je poslouchám, že v tom nejsem sám, tak ať máte ještě lepší. S Kisem a Basslickrem.
2: Radio Kiss a Horečka sobotní noci.
3: Horečka sobotní noci.

0: Listen to the horečka sobotní noci. Si. Teď už bude ATB André Tenneberger. Jo, hold you. Chystám i Barracuda Tobio Sky. Já když jsem s ním hrál v Lucerně v roce 2009, on je strašně vysoký, on má 2 metry a říkám, tyjo, Barracuda, jo, ty brďo zabiják. Já mám od něj v lásce spoustu hitů a říkám mu, hele, prosím tě, zahraj mi I Leave the World Today. Je za mě asi úplně nejlepší hit v remixu od Special D-ho. No a víte, co udělal, on by to zahrál. I leave the world, I leave the world today. Je pecka, jak hovado. Tak, od Barracuda, jo, Tobio Sky je, tady máme třeba i I Will Love Again. A Where is the Love, ale já mám radši tu hands-upovou verzi, kterou mi tady počítači smazali, no, přepsali mi to ty pomališ. Nevadí, já jít si ji najdu. Každopádně Where is the Love už za chvilku taky na Kissu pro Páju.
1: Noc, která má své jméno.
2: Horečka sobotní noci. Kiss. Radio Kiss.

0: ještě si tady dovolím zahrát nějakou tu hudební petelici, žhavou, čerstvou. A je to novinka od Illenium, Davida Getty, Dustin Lynch, Die Living, dokonce hit, který taky bude v denním vysílání následovat, třeba Paula Kina, Aquagena a Marka Korna, Ragaga Bom Bom. Tak tato písnička vznikla ku příležitosti Ultra Music Festivalu v Miami, kde David Getta poprvé řekl, že prostě tuhletu skladbičku bude podporovat a má k ní už 8 remixů. Sám od sebe, ale on vlastně zmixoval pod Gettou a pod dalšíma pseudonymama. A to se mi na něm líbí, že prostě se s tím nehrabe, neštve. Tak jo, jdeme si dát tip na hitovorečky sobotní noci. Illenium, David Getta a Dustin Lynch, Die Living. Novinka tohoto týdne a týto hodiny.
1: Horečka sobotní noci.
2: Horečka sobotní noci. Radio.

0: Tak jsme to protočili. Jsme na konci. Ty komerční horečky sobotní noci, za chvilku už Bass in your face. Bass machine, ano. Bass in your face. Příští týden Ostravar Arena, tam bude i Daisy D, ty kráso. Neuvěřit, já se nemůžu dočkat, hele. Holka, která dala dohromady fenomenální, dokonalý club rotation. Tak drbnem. A drbnem to tam, OK. Tak jo. Kysáci, teď Dioro, Chris Brown a za chvilku už Bass Machine 320. Doporučuji, poslouchejte. Novinku WW, Gigi Dance, Giga Dance. I tuhle novinku, kterou vám teď pouští André Vizior, Aquagen Gino Montesano, tak uslyšíte Iron Eden. To hodně dobrý, co? Miluju tyhle ty hity, který mají energii, který jsou kurně dobrý. A vy jste boží, vy jste nejlepší na světě, pařmeni. Co si budem? Prostě tak to je. Jo. Radio Kiss. Takhle hraje. Takhle to sype. Nádhera. Buďte u toho s rádiem Kiss. A poslouchejte nás. I další hodince. DJ Basslicker. Bass Machine. Takhle budeme řádit. Sypance. Sypeme to tam. Sypeme to tam. Let's go. Novinky. Starý pecky. Taneční muzika. O tom je Radio Kiss. Aha. Yeah. In the house. Tak jo. DAB plus ideálně naladte v digitálu, jak to máte štěstí. Tak jo. A jdu hrát. Dioro.
1: Horečka sobotní noci. Radio Kiss.

0: Jo, tak co, jak se máte? Je tady sobota, 2. května, včera bylo v Alejích na zvraceno, že jo? Že byl pozdní večer, 1. máj, lásky čas, ano. No ale dneska už máme 2. květen, tak se doufám jako zberchali, jo? Jestli ne, no tak je to blbý. Každopádně, tisáci, dnešní Bass Machine s číslem 320, ano, 320, Rejster 20 je v ideální dnes, přinese jenom hudební zásadní pecky, novinky, smažby, handzapový i nějaký ten hardstyleček, třeba Čoutek a dát výkaz, takže to dneska nandám. Chci poděkovat a pozdravit Michaela Makovce, to je prostě týpek, který dřepí vždycky furt jenom u těch singlů a napaluje je sem. Pamatuju si dřív třeba Milan Voříšek do Kismány mi každý týden přispíval novýma singlama, že já mám jako půl práce, jenom dám uložit a pustit. Takže je to krásný, takže opravdu skvělá práce od vás všech a moc si toho vážím. Každopádně, 320 dneska brutálně rozjede na začátku dvojku WW, který mají novinkovou věc společně s XAKI, Nobody Die, jo? Je to vlastně remix, opravdu fakt nařachaný, nařvaný, brutální, maximální, hustej. A mě to tak strašně baví, že prostě WW zase vstoupili do ty krásné hudební řeky a sypají to tam, takže nech tenhle ten single vlaje, vine éterem Rádia Kiss a budiš mu přáno. Takže za chvilku, právě WW, no jako první, bude nový Frankie Tunes, bombardiák, který třeba vystupoval s Charlie Lavnoisem ve formaci Star Splash, ano, určitě 100% znáte. A věc I Turn To You, dále z novinek Empire One a Cookie a Blank Love Song. No a pak se tady přihlásím, jo, ať tady jenom nemelu dneska. A dneska budu hodně povídat. Na Kissu, Bass Machine 320, startuje WW a Nobody Die.
1: Bass Machine. Bass Machine.

0: Já už jsem děkoval v rámci Kiss Parády a Horečky sobotní noci a poděkuji i v rámci Bass Machineu Peťovi Postráneckému a jeho bandě, protože díky nim letos zavítám na Tomorrowland a pořádně to tam rozšmakuju. Zapařím v Dreamville ve Stanech a bude to velký. Každopádně Peťovi a všem, kteří poslouchají Radio Kiss a kteří se třeba letos chystají na Tomorrowland, i pro ty, kteří se letos na Tomorrowland nechystají, protože jako za 4 vteřiny sehnat lístky, to seš borec, Peťo, že jste tohle zvládli, protože to jako se to nikdy v životě nepovedlo, už to zkouším 20 let, tak děkuju za pomoc. A to je ta síla toho rádia, něco řeknete do rádia a on se vám někdo ozve. Já jsem tak šťastný člověk, že tu 21 let můžu opravdu smrdět a vysílat a pouštět vám tyhle ty pecky a ještě zároveň vy mi tak pomáháte, jo. Takže opravdu neskutečný, přál bych to každému a opravdu fenomenální. Tak, ale na Tomorrowlandu letos samozřejmě i hvězdný Black Jack Darwin a proto jsem si od nich dneska vybral remix na BB Rexu a New Religion, taky věc, kterou jsem vám hrál v Trance Party ve středu. A vy, co jste poslouchali ve čtvrtek Radio Kiss dopoledne, tak moc dobře víte, že jsem vysílal i na Čarodějnicích s mým bráškou rádiovým Michalem Kavalčíkem, kdy jsme si tady zapluli hudební set a bylo to suprový, bylo to dokonalý. Takže na to rád vzpomínám a taky jsem se zase po dlouhé době vyhrabal a nahrabal do denního vysílání. Takže mě se fakt tenhle týden nezbavíte a snad to tady dáváme společně a o tom to je, to je moc krásný. Takže bařmeni, pokračujeme. Za chvilku The Hitman, novinka od The Hitman s názvem Boom. Tohle je vlastně bomba, která vyšla minulej týden o Fico. A zároveň The Hitman mají na kontě třeba Like I Love You hity nebo Energy Is You. To je taky šlapota, kterou vám smažím, ať už třeba v Bass Machine nebo v Trance Party, kde jako poslední dobu taky jedu docela dost old school hands up a hard trance. Takže vy milovníci týhletý muziky si zcela jistě přicházíte na svý i v rámci týhletý hardcore branže. Tak, Roman Messer, Eugene Date, to je trance, ale já vlastně, jak říkám, propoju kolikrát Bass Machine a Trance Party. Takže v Bass Machineu sem tam hodím nějaký trencík a patří do toho. To je nový Terminátor od Romana Mestra a nejlepší verze, kterou jsem slyšel za poslední léta. Takže dáme 99ers taky Leaving You Behind nebo Verano Rock the Party. Takže hands up novinky, novinky v rámci Bass Machineu právě teď na Kissu. 320. vydání, let's go!
1: Bass Machine. Bass Machine. Kiss.

Bass Machine 320, stále to tady pluje. My máme 11:45, tak si dáme ještě nějakou novinku. Do našeho denního vysílání vstupuje Mr. Akovagen, Gino Montesano a jeho novinka s Paulem Keenem Eternity. Tak jsem rád, že tuhle tu pecku budeme hrát pravidelně na Radio Kiss. A teď Akovagen, Gino Montesano vydal i novinku s André Viziorem, který ho znáte třeba ze sitovky Speed Up, překopaný Love Struck, že jo, z klubu sráčů. Iron Eden se to jmenuje, tak taky pěkný nářez. Dáme si novýho Marka Korna Semitu, World Brand. Je to německý, Steve Modana remix, Mark Korn, stejně jako třeba Klas, tak vydávají hity každý týden, tak tenhle ten rakušák se toho nebojí. A opět každý týden vám sypu něco nového od Marka Korna. Dáme si TJTH Shy a novinkový Showtek. Showtek, Do You Like It Hardcore? Zavřeme to dneska Bass Machineu fakt jako ostře, tvrdě, drsně. Takže i pro Milu Voříška a pro všechny, kteří mají rádi tuhle tu muziku v Bass Machineu 320, a děkuju za to, že hladíte a že jste součástí tohletoho plnohodnotného masakr speciálu. Tak kdo nebaří s náma, baří proti nám, hey ho, a Instagram DJ Bassliker, Bill Bassliker, tam mi šoupněte, co budete chtít. In the house!

0: Space Machine. Kiss. Radio Kiss. To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
1: Be happy.
2: Hi! This is Captain.

0: se vstává jedině na Kisu.
1: Patrik přišel s tím, že by nebylo od věci, kdyby jsme měli svůj tým ve Formuli 1.
2: Jo.
1: A ty si teda Patriku nabízel, že by si udělal nějakou stáj?
2: Kisbul nebo něco takového.
1: A už máš řidiče, jo?
2: Už mám řidiče, Radek se na to ozval, že by klidně řídil.
3: Já jsem pro, na Formuli se hlásím.
2: Stojí to 15 milionů dolarů taková formule, takže ještě nám 15 milionů chybí. Nějaký kola z nějaký feldy seženeme, starý.
4: Jestli scháníte kola na feldu, tak jich tam mám ve strole dost. Zastav se u mě, máš je tam schovaný.
1: Pak nám tady Zdenda navrhuje, že ví prý o lidech, který umí rychle krást pneumatiky, že by se hodili na výměnu, víš, potom do depa.
2: Jo. Akorát to nesmí zůstat na špalkách, ta formule.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.